0: Teď tam přišel první člověk, nic zlého netuše, říká, dobrý den, já o tom nic moc nevím, ale nějaký chroustal prej si jde pro klíče.
1: No jasně, teď on to tady má zavěšený na tom, na řebičku. Teď si to může kdykoliv vyzvednout, že já mu to dám, ať sem přijde a má to tady, to sem nestratí, nebojte se.
0: No a tak odešel první, ale přišel druhý, čtvrtý, šestý, sedmý.
1: Dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíče. Samozřejmě má to tady zavěšený na tom řebičku, tak ať se proto zastaví, jak vypadá.
0: Prej černovlasej nebo co?
1: Černovlasej!

Já ho poznám, už je ve dveři, ať přijde. No a takhle chodil další a další, 20., 30., už přišel asi 40. člověk, říkal, dobrý den, nějaký chroustal jde pro klíček, řekl, a už mě neserte teda. Protože já už nemůžu ani líčit, já už nemůžu vykonávat svou práci, když tady mu to vysí na tom řebičku, tak ať se pro to problém zastaví. Víte, co já už mám dělat? Víte, já tady jsem úplně namidlenej, prostě vás sem furt chodí, někdo luftuje, víte, mu to tady vysí, to vezme, ani s tím třeba doháje už. No, děsně byl naštvaný, jako jo. Takže když přišel asi 140. člověk a otevřel ty dveře, ten už nemusel vůbec nic říkat. Udělalo jenom ty dveře. A mu dostal klíčem mezi oči a do dneška neví, proč tady má jamku. Stejně tak, jako nikdo neví, proč po Praze po Lígrových sadech chodí takovej starší masker, má na špagátku svazek klíčů a říká, klíče sem, klíče tam, co já s nimi udělám? Takhle někdy končili oběti Frantova humoru, ale já jsem, říkám, za tohle to jsem ho měl rád, protože on dokázal vtáhnout, on v podstatě vstoupil tomu člověkovi do života, ten život mu totálně přetočil a zase odešel, jo. To jsem vždycky dokázal oceňovat, i když se to v mnoha případech týkalo samozřejmě mě, protože jsme spolu trávili hodně času, ale... Ten chroustal, ten už nás nikdy neopustil. Ten s náma cestoval všude, takže my, když jsme třeba z Prahy, z Ruzině někam odlítali, tak Franta přišel za těma holkama, co tam vyhlašovali ty ztráty a nálezy a říkal, holky, prosím vás, my jsme družstevníci ze Slušovic. My letíme do Ameriky oplemenit béky. Má to teda jeden háček, nám se ztratil inženýr chroustal. To je hlavní inseminátor. On má u sebe to nádobíčko. Holky, jestli ho nenajdete, tak to bude hrozné průser. Holky, samozřejmě to vyhlásíme, že jo. Inženýr Kroustál, ať si okamžitě dostaví ke stojánce 49 odle Praha, New York. Opakuji, inženýr Kroustál, ať si okamžitě dostaví ke stojánce 49 odle Praha, New York. A my jsme už dávno byli v Bratislavě a Franta jim řekl, pořád to hlašte. A to tam furt znělo, celý den. Celý den na Ruzině hledali Chroustala a nemohli ho najít. Bodejť, my už byli v Bratislavě, jo. Rádio Jihlava 101.

šabat a černý pasažér, co jednou nastoupí a zase chytí zprávu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ano, tak se má slavit Silvestr. Ale cokoliv se má tak slavit, aby se sešli lidi, kteří se mají rádi, a pokud se ještě nemají, aby se tam do sebe zamilovali. To znamená nachystat něco k jídlu, protože s plným žaludkem vždycky napadají člověka takový milostný myšlenky. Já jsem si taky pozval sestřenky svoje, tady Boženku, Aničku, Libušku, abyste trošku poznali naši rodinu. Tamhle ještě Pavlínka Severinová, jestli může vstát. Když tak, Ladíku, zvedni trošičku, abyste to všechno měli. To je náš Joška, víte, že jsme všichni fortelní, ale nejen tak, co do tvaru, i do práce. Já byl strašně pracovitý dítě, až mě vyhnali z domu jednou. Proto já jsem nerad, když třeba ty Silvestry poznamenal doktor Rajko Doleček. Pokud vám ta jména budou něco připomínat, tak jde o podobnost čistě náhodnou. Nebo doktor Plezák. Se namontovali do Silvestru a teď mluvili o obezitě. Co to je? To jako kdyby byl člověk oplzlej nebo něco. No, jsme přece v životě neříkali, náš tatínek byl udělaný, byl od černého řemesla, ale měl pupík. A řeklo se, přišel tam ten, no, já mě říkali malej Laďa, on byl velký Laďa, on je takový pěkný, usedlej, pupku říkali usedlej. No a dneska to je, jako kdybyste udělali něco špatného. Zkusili jste sestřenky jít a říct nějaký babě, vy jste vychletlá. Ale kde jaká takováhle vyschlá treska řekne, vy jste tlustá. Jak si to dovolují, mně se líbí, jak Helenka Růžičková vždycky říká, já nechápu to, Rajko Dolečko, proč se právě do nás tlustých strefuje. Teď nebejt nás, na kom by si udělal tak levně do centuru. Něco na tom je. Protože vy prostě, hele, chcete, kdyby on se snažil, dejme tomu, když byl ještě mladší, samozřejmě teď už by to nešlo. A přišel pak do porodnice podívat se na svého prvorozeného a teď ho dovedli k inkubátoru a tam ležel Cízler. Teď to je o zhroucení. Ale kdyby řekli, tady máte dcerušku a tam ležela Růžičková Helenka, to je, ví, že už nemusí dělat další děti, to už má vlastně hromadu dětí do v tom jednom. A náš tatínek vždycky říkával, všichni lidi by měli být tlustý, protože tlustí lidi nezávidějí, tlustí lidi jsou veselí, jsou klidní, protože mají dobře obalený nervy tukem, nestarají se o druhý, protože od božího rána mají do starosti sami se sebou. A tatínek to vždycky dokumentoval, my jsme se těšili, když tatínek se obouval, on nosil vysoký boty a teď vždycky on vypadal, když si chtěl zavázat botu, asi jako havajec, když chce lovit perlorodky. Nabral dech a pod hladinu. Teď to tam montoval, když mu to nevyšlo, tak zase vyplaval na hladinu, na dech si. A zase na potřetí se mu podařilo zavázat si bodu a prdli mu kalhoty. Takže to vypadalo jako takový zvláštní tkalcovský stroj, ten si zavázoval levu a maminka ho se zadu zašívala. Ale v něčem měl pravdu, on nás jednou přesvědčil, že lidi prostě, kteří jsou silnější takový, tak nejsou zbrklí v úsudku, nejsou hysterický. My jsme jednou stáli všichni vytřeštěni a tatínek jedinej klidnej s tím pupíkem povídal, no tak co, no, ať zhoří, postaví se novej, sousedovi hořil barák. Takový to. Takže ono to mělo ještě dneska tak to neocení ti lidi ve městě, protože se úplně jinak dneska žije. Dneska třeba nevěsta až na ty radnici nebo na v té sezdávací místnosti řekne, maminko, k tomu se nelísej, to je svědek, tohle je ženík. Až teprve tam říkají, kdo je kdo, to dřív nebylo myslitelný. Já vím, že v tom trošku roli taky hrál majetek, ale přece jen ty lidi, když našla dívenka zalíbení v mládenci a navzájem to zalíbení vzniklo, tak šla navštívit rodina ty dívenky, rodinu toho chlapce do vedlejší vesnice, jako by ze zdvořilosti, ale šli omrknout, kde si ten barák skutečně mají opravdu, jak říkali, se všema čtyřma stěnama. A pak zase chlapec šel tam, teď se koukají navzájem, jestli nemají v rodině blbce, protože by to mohlo být dědičný. Blbce měli, ale po dobu návštěvy schovanýho ve sklepě. No a to, a my jsme tohle, ale my jsme jako rodina nemuseli dělat, protože my byli všichni úplně stejně tlustí. Takže já jsem tam šel sám a řekl jsem, takhle vypadáme všichni, akorát holky mají prsa. A všichni už všichni znali.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: S cestovatelskými výpravami Járy Cimrmana souvisí i jeden z jeho epochálních projektů, který se stal přímým předchůdcem dnešního internetu. Na svou poslední cestu do Afriky v roce 1910 se Cimrman dostal s cirkusem Continental. Na jeho šturné pohabeši byl pro svou znalost tamního amharského jazyka najat jako konferenciér. Už při prvním vystoupení v Addis Abebě stihla cirkus pohroma. Během přestávky v programu neodolala zvířata, tak říkajíc, volání divočiny, vyvalila mříže klecí a rozprchla se. Ožebračený majitel cirkusu soubor rozpustil a nepotřebný stan levně prodal prvnímu zájemci. Tím byl Jára Cimrman. Po návratu do Prahy postavil zakoupení stan na Letné a proměnil ho v proslulé Cimrmanovo informační šapito. V něm bylo zaměstnáno 12 středoškolských profesorů ve výslužbě, kteří telefonicky zodpovídali dotazy ze svých oborů. Uprostřed manéže seděla telefonistka, která podle druhu dotazu přivolávala k aparátu jednotlivé emeritní profesory. Profesor chemie Emil Hodač ve svých pamětech vzpomíná, šéf kanceláře doktor Cimrman byl s naší prací spokojen. Jen profesor Weber ho popuzoval, neboť mírně zadrhával a do telefonu se hlásil www.weber. A profesor Schuster ho přiváděl k zoufalství, neboť ve všech svých výkladech operoval s myší polní. Son africký byl těžký jako 30 000 myší. Lasička byla 1,5x rychlejší než myš. A truskuny lesní páchl 4x pronikavěji než trus myší. Tázala se ho jedna dáma, jak jedovatá je muchomurka zelená. Odpověď profesora Schustra byla neuvěřitelně názorná. Hlavní jed muchomurky zelené, takzvaný amanitin, je tak prudce jedovatý, že množství, které bychom nabrali na špičku nože, usmrtilo by 100 000 myší, které seřazeny za sebou utvořily by řadu 18 km dlouhou, podle níž bychom si vykračovali 4,5 hodiny vojenským krokem. Vzpomínka profesora Hodače je prvním svědectvím o využití myši jako operátoru v počítačové technice. V chladném podzimu roku 1914 napadli Cimrmanův informační systém viry. Zavirováním tří profesorů a jejich odchodem do domácího ošetřování přišel pak Cimrman o všechna data z oblasti biologie, železniční dopravy a zemědělství. Je už jen drobným detailem, že k oblíbeným svačinám v Cimrmanově stanu patřil zavináč. Rádio Jihlava 101.1

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: No jo, takže je to tak, jak to říkám, že jo? No jo, baba. Co říkáte?
2: A říkám, baba.
1: A jaká baba?
2: Ale ne, žádná ne? Baba. Já myslím ba a zase ba. Baba, tak jako jojo.
1: Je tak baba jako jojo, já
2: tak,
1: ne, no jo, to
2: tak
1: jo.
2: Jsem to myslel.
1: Jo, jo.
2: No.
1: Jo. Co jsem to chtěl říct ještě? Sakra, něco jsem chtěl říct, teď ani nevím. Člověk jedno pro druhý zapomene.
2: No jo. No jo. No tak řekněte něco podobného.
1: Jo. No. A víte, že teď nepřijdu ani na nic podobného? No. Vy náhodou taky ne?
2: Já? A? Taky ne. No jo. Jo, počkejte, no? To jste slyšel.
1: A co?
2: Jouda zemřel.
1: Jouda?
2: Jouda.
1: Jaký Jouda?
2: Franta Jouda.
1: Jo, Franta Jouda? Prosím vás, je to možný?
2: Je to tak, zemřel.
1: Prosím vás, a úplně?
2: Jo.
1: Jo. Tak to on už nežije, co?
2: Teď prej už ne.
1: Prosím vás, jak je tohle to jenom možný?
2: Já nevím, najednou prej byl pryč.
1: Prosím vás, a kde?
2: No co kde?
1: No kde byl?
2: No já nevím.
1: Vy jste říkal, že byl najednou pryč?
2: Ale ne, já myslím pryč, jako že byl najednou umřelej.
1: Jo, umřelej, jo, tak jo. A od té doby nežije, jo? Prosím vás, jak je tohle možný?
2: Já nevím.
1: Takovej hodnej člověk to někdy byl, no. Víte?
2: Ještě minulej týden byl naživu.
1: Prosím vás. Tak to on krátce, než umřel, musel být ještě živ?
2: Jo.
1: No tohle. Jak je tohle? A na co vlastně umřel?
2: Ale umřel. Na traverzu.
1: Prosím vás. Zápal, jo?
2: Ale ne.

0: Spadla na něj!
1: Jo, spadla na něj, prosím vás. A proto já ho poslední dobou tak málo viděl. Tohle je zajímavý.
0: Tady vidíte, jak někdy to jde skutečně rychle.
1: To je pravda, tohleto. No jak je tohleto jenom možný? Jouda, jo?
0: No Jouda.
1: A poslyšte, který to vlastně byl ten Jouda?
0: No vy jste ho neznal?
1: No já myslím, že jo.
0: No tak to byl on.
1: Jo, takovej malej černej, že jo?
0: Ale ne, takovej vysokej, blondiák, Franta Jouda.
1: Jo, ta Franta Jouda, já už vím. No. Tak toho jsem neznal.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Bratr Simeon nebyl doma. Tu jsem se rozhodl, že ho překvapím. Ukryl jsem se do bílé skříně v kuchyni. Čekám hodinu, Simeon nikde. Čekám dvě, Simeon nikde. Pojednou se na krajinu snesl čarovný podvečer. Vznešené ticho. Nikde ani ptáček nezacvrdlikal, ani větvička nezachroustla, ani slavík nezatloukl, ani šťovík nezakyselil. Vznešené ticho. Z toho ticha mě pojednou začalo mraziti. Pak mě přišečí bratr Simeon z bílé skříně vyndal. Byla to lednička. Jednou bratr Simeon kupoval koně. Soused Fantrlík mu jednoho nabízel řka slovy. Tento kůň je výtečný a vytrvalý běžec. Usedneš-li na něj teď, jsi již ve 3 ráno v Praze. Naklonil jsem se k bratrovi a všeptl mu do ucha. Nekupuj toho zvířete. Co bys dělal v Praze tak brzy ráno? Pietní památky se dotknu jiného bratra Ignáce. Tentoť měl zálibu v hodinkách. Jednou stál před soudem. Soudce mu položil dotaz. Obžalovaný, proč jste ukradl ty hodinky? Bratr Ignác odpověděl. Jdu kolem a všimnu si, že hodinky jdou taky. Tak si povídám, proč bychom nemohli jít spolu. Odsoudili ho nepodmíněně na 4 neděle. To jste hodní, řekl bratr, já stejně nemám ve všední den čas.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Ze všeho nejdříve bych vám chtěla co nejsrdečněji gratulovat k vašim 80. narozeninám.
1: Cože?
0: K vašim 80. narozeninám.
1: Jakých 80? Mně je teprve 70.
0: Ano, vaše lordstvo ráčilo zapomenout. Totiž trochu si zažertovalo, že? Narodilo se v roce 1906, není-liž pravda?
1: No, 1906, to jsem se narodil.
0: Ano, ano. A teď máme rok 1986. Když to spočítáme, vyjde nám 80, ani o chlup méně.
1: 70.
0: Ale no tak 70. Ať je po vašem.
1: Moment, počkejte. To jsme to spletli. 71. Já jsem starší, než jsem si myslel.
0: No. No, tak každopádně je to velmi hezký věk. Vaše lordstvo, je veřejným tajemstvím, že jste byl v mládí slavným lovcem. Mohl byste nám prozradit, kolik šelem jste za život ulovil?
1: 3.
0: No, to snad ne. Hovoří se o desítkách, ba přímo o stovkách.
1: Ne. Jenom 3. Pro lov jsem neměl na ženský čas.
0: Ano, ano, vaše lordstvo. Já jsem se vás neptala na ženy, ale na úlovky. Zvířata.
1: 3 ženský.
0: No tak, vaše lordstvo. Já se zeptám jinak. Kolik tygrů jste ulovil?
1: Co to?
0: Kolik tygrů jste ulovil?
1: No tak asi tak 150.
0: Ano, ano. To je úctyhodný počet. A je opravdu vzácností, aby se člověk, který se celý život věnoval tak nebezpečnému koníčku, dožil tak vysokého věku. Povězte nám, vaše lordstvo, stalo se někdy, že jste se ocitl proti tygrovi holýma rukama? Totiž s holýma rukama. Jen tak tváří v tvář, až vám naskakovala husí kůže.
1: No, to se mi taky jednou přihodilo.
0: Ano, výborně, výborně. Povězte našim posluchačům o té zajímavé příhodě.
1: No, to bylo jednou v červenci, asi tak před 30 lety. Najednou stál přede mnou, tygr. Tygr přede mnou, krásný exemplář.
0: Aha. A vy jste neměl pušku?
1: Ne, nic. Byli jsme od sebe asi tak 3 metry. No možná ještě mí.
0: Ano, a co se stalo potom?
1: Koukal na mě. Já na tygra.
0: Ano, ano.
1: Dlouho se žádný z nás nepohnul. A potom náhle krvě lačně rozvzletla mu a hrozně to zařval.
0: Zařval, ano.
1: A kráče blíž a blíž.
0: Ano, blíž a blíž.
1: Ocel jsem kluk do mě.
0: Do vás?
1: Ne, do mě, do země. Poulel očima, chystal se skočit a
0: Potom, co se stalo?
1: Potom skočil.
0: Skočil. Ježišmarja, a co jste udělal vy? Něco jste přece musel udělat.
1: Co to?
0: Něco jste musel udělat.
1: No, jak on skočil.
0: Ano.
1: Tak jsem šel dál. Teda myslím, k další kleci, tam byl papoušek.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer. Tak řekli jsme hovory. Hovory H. Jde o to hovory o čem, hovory s kým, hovory proč. No, já bych řekl, že hovor, tedy pohovor, dohovor, rozhovor, je takovou základní, zásadní věcí. Já si myslím, že dokud jeden člověk mluví k druhému a druhý mu naslouchá, dokud si chtějí porozumět, dokud oba stejnými slovy míní stejné věci, dokud je mezi nimi dobrá vůle dorozumět se, porozumět si, chápat jeden druhého, do té doby je to s lidmi dobré, ba dokonce výborné. Ono se říká, že na počátku bylo slovo, dokonce jedna kniha tak začíná, že na počátku bylo slovo. Která kniha?
2: Nevím.
1: To nevíte? To byste měla vědět. Bible. No, vědět to nemusíte, souhlasit si nemusíte, to je samozřejmě, ale mohla byste to vědět. Ale jiný pán v jiné knize zase tvrdí, že na počátku byl čin. Který pán v které knize?
2: Nevím.
1: Taky nevíte. Johann Wolfgang Faust v knize Goethe. Ano. A já se do toho sporu nechci míchat, protože nakonec, až už bylo na počátku slovo nebo čin, že? Nakonec, co, už mi o tom, toť otázka, jak říká třetí pán v třetí knize. Ano, to známe. Nebo ne? Známe, ano. Já myslím, že to je taková otázka asi jako třeba, co bylo dřív, jestli slepice nebo vejce. Taky problém, to je veliký problém. Co bylo dřív, slepice nebo vejce?
2: Slepička.
1: Slepička, aha. A z čeho pak se narodila?
2: Z vajíčka.
1: Z vajíčka. A kdo pak nám snesl vajíčko?
2: No já.
1: Sráje, teď beránek, který snímá hříchy světa. Já znám lidi, kteří nesnášejí vejce. Ale já myslím, že se nebudeme plést do těchto prazákladních otázek, protože, jak říkám, ať už je to tak, nebo tak. Já myslím, já bych dával takový návrh. Já, to je moje soukromá, to je soukromý pocit, já to nevnucuju, prosím. Kdo je proti, ať je proti. Já si myslím, že na počátku byla otázka, že člověk začal být člověkem tam, kde se začal ptát, hledat odpovědi, chtít odpovědi, znát a tak dále. Tam, kde narovnal páteř a podíval se nahoru a viděl, že kromě potravy existuje taky hvězdné nebe. Tam, že se poličtil, ale nebudeme se plést o těchto ošemetných velikých otázek. Já myslím, že zůstaneme u takových malých, maličkých věcí, prostých, každodenních, jako je třeba tahle krásná houpací dřevěná židle. Připomíná mýho koně za mého mlada.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Abych tak připomněl, jo, ty tam, byla tam Helena Růžičková, která byla taky bezvadná, která vyprávěla o tom, tam byla jedna z otázek na to slunce, seno, jahody a ty ostatní ještě tyhle ty, a ona vyprávěla o té své kamarádce, jak byli u moře a tam točili jednu scénu do toho a jí ta kamarádka a ta spoluherečka neuměla plavat a musela točit scénu, jako tak jí dali takhle do moře, ona se strašně bála. Jak šplouchla vlna, tak jí vypadly zuby, ta protéza. A teď se majdli, teď nevím teda, co uvěděl. A máme pofilmování. Všichni producenti podvodu hledali mezi škeblama zuby, zuby nikde. A když tak jako hledali ty zuby, tak tam stál hasič a povídá, já bych jí svoje půjčil, ale jestli budou. Ten producent povídá, podívej se, jako, Růženko, jestli by ti to nevadilo, jako, on by ti teda, jako, aspoň na ten záběr, že by si je nasadila, jako, že se směš, to se, jako, vemem to trošku takhle, tohle.
2: No, ale na tom chci se rád, jak já to snad nějak přežiju.
1: Jako, jo? Dobře, tak ten vyndal ty zuby, oni to teda, jako, aby to nebylo neapetitlich, tak je, jako, oprali, ona si je vzala, nějaké dělej. Já takhle stála v té hodě a jej na hovno, ty mě tlače, hodila mu jenom hodně. Ty teda jsi ty kravo a se nenajím, co budu dělat. No ale já jsem se tomu smál, ale co se nestalo. A

0: tři za týden na to, když jsme to točili, tak tadyhle se mě už, prostě jak má normálně jako korunku, tak se mě to uštíplo, takže mi museli tadyhle ty tři korunky sundat. A abych nechodil jako Quasimodo po Praze, tak mě ten můj kamarád, ten doktor, udělal narychlo z pryskyřice takový, jako že se to nasadí, a než mi teda udělají tu na, jako prostě normálně ty korunky, takže tohle to, když půjdu mezi lidi, tak abych měl ty z té pryskyřice. Tak jsem si to normálně položil takhle vedle telefonu, teď mě to bylo příšerně nepříjemně, tadyhle mě chybějí ty zuby, nejednou telefon. A pam, prosím. A dubbing, dobrý den. Můžeme mluvit s panem Krampolem? A pan, malý moment, ode na zahradě. Teď jsem hledal ty zuby. Povídám, kurva, kam jsem ty zuby dal? Pan, malinký moment, ode daleko na zahradě, tam kruh, já se jdu po něm podívat. Já počkám, pan. Koneček se nasadil. Pan, ano, dobrý den. Takže to je prostě opravdu strašným způsobem ponížit.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přišla k nám 18-letá Růžena Hulínová. Vítám ji tady u nás.
2: Růžena se buď mohla zadarmo projet na horské dráze, nebo se mohla setkat se svým oblíbeným hercem.
1: Jiřím Lábusem. No, my ho tu náhodou máme tady, Rošťáka. A Růženo, já tě tady vítám a tak se ptej, co ode mě chceš jako slyšet, na všecko ti velice rád odpovím, prosím.
2: Tak já nevím.
1: Hezky se uvolni.
2: Jak se mám uvolnit?
1: No ne, tak hezky, abys se uvolnila tady.
2: Takhle. Tak já jsem se teda uvolnila na celý den z práce, takže to
1: no,
2: dobrý.
1: Zapomeň, že se tady točí deska, na to zapomeň, že?
2: Tak dobře, no.
1: No tak, a hezky. Tak Růženo, tak se, co takhle děláš těma, tak pořád takhle, ty vlasy nějak tady upravuješ pořád.
2: Ale ne, jsem si ráno blbě ufikla o finu.
1: Aha, a... no. Tak se ptej, co bys si ráda ode mě slyšela, na všecko ti rád odpovím, Růženo.
2: Tak já nevím, tak já teda bych se chtěla zeptat, teda spíš teda Květa od nás podniku, a to takový blbý. A,
1: tak už to nakousla, tak už to řekni, nenapínej nás.
2: No, no ne, takhle. Schválně, kolik máte holek?
1: No to máš pravdu, to je opravdu blbý, Růženo. No ale o tom se můžeme říct někdy potom, až to, je to dotočíme tu desku, ne? To je jako
2: takové soukromé věci, že jo? To je jasně, no. Jsem věděla.
1: A máš ještě nějakou jinou, duchaplnou otázku?
2: No tak pak bych teda měla teda ještě jednu.
1: No.
2: Čistě jako za sebe teda.
1: Ano.
2: Budu jako mluvit před sebe, jo?
1: Tak pochopitelně nebudeš mluvit za mikrofon, že jo? Tak to...
2: to je jasný, ten, taky, že to nejde. No. Takhle. Schválně, kolik máte? Vlastně ne, to jsem se ptala. Teda teď jsem to měla, teď jsem to měla.
1: Tak kam jsi to dala?
2: Ale ne. Takhle, máte psa?
1: Psa?
2: No.
1: Ne.
2: My jo.
1: Máte všecko?
2: Tak zatím jo, no.
1: To máš tady bahatou fantazii, Růženo.
2: To mi taky holky říkají.
1: Jo. No a Růženo, mohl bych teďka já tebe se na něco zeptat, jestli jsi teda se vyčerpala, jestli jako nemáš, co bys už jako dodala? Jestli...
2: Tak
1: co?
2: Dobře, no.
1: Dobře. Růženo, můžeš nám popsat takový svůj pracovní den? Od rána do večera, jak to probíhá?
2: Pracák, jo.
1: No.
2: Tak já nevím.
1: No, tak kdo to má vědět?
2: Jako tam od začátku.
1: No to víš, že ne od konce. Že?
2: Tak ráno vstanu.
1: No to snad každý, že jo, to se nelišíš.
2: No to ne, no, akorát mám lišej, no.
1: Okay.
2: No tak teda ráno vstanu.
1: Ano.
2: Pak teda...
1: Ty vstáváš na dvakrát?
2: Co?
1: Ty vstáváš na dvakrát?
2: Ne. Jak můžu stávat na dvakrát jedno? Teda to je show, jsem mě úplně odjel.
1: Ano.
2: Teda na dvakrát.
1: Tak pokračuj.
2: Tak jsem teda vstála.
1: Jako si teda vstála, ano.
2: Pak teda takhle, pak teda udělám ranní higošku.
1: Ano, ranní hygienu teda, ano.
2: No higošku, no. A to teda fest.
1: No, to radši přeskoč.
2: Pak jdu teda do práce. Ano. Tam teda kecám, teda dělám. Ano. No, když třeba ne... Když jako třeba, ne, když jako třeba nedělám, tak ano. Třeba kecáme, ano. Třeba s Dušanem nebo s Květou, vždycky to kecáme hodně, ne? Teďkon teda s Květou ne, no. Ale třeba dříve třeba kecale.
1: No a vy se s Květou už nekamarádíte? Vy jste se jako nepohodli, nebo jako proč už?
2: Jako s Květou, jo?
1: No.
2: A ne, no, protože ona je taková divná, no. Ona je kráva.
1: A tak prosím, Růženo, je to na desky, tak se ovládej trošku, no. Tak už to nějak ukončí tu zpověď.
2: No tak pak teda zavřu krám, no a když prší, tak jsem doma.
1: No, když je hezky?
2: Jsem taky doma.

0: Někdy se ví, co Bůh chystá, a že se nedají stihnout všechna místa, ale je to dobrák altruista, vždyť mi dal tebe domov přístav. A v něm si ty, celý můj svět,
1: laskavá náruč
0: i zběsilý

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař panu Pánkovi. Představte si, že teď existuje nemoc, která se léčí rumem. Je, pane doktore, a mohl byste mi říct, kde bych ji mohl dostat?

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
1: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Vytvořeno s použitím AI.
4: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
5: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
6: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
5: Lelosy. Too comfortable to take off.
6: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Jsou tu zprávy, vítejte. V Česku včera od rána zemřelo při dopravních nehodách 6 lidí. První podzimní den je tak spolu se 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích.
7: Jihlava aktuálně.
8: Nemocnice Jihlava upravila pietní místnost, kde se mohou lidé důstojně rozloučit se zemřelým onkologickým pacientem. Od května funguje stejný pokoj na interním oddělení. V plánu nemocnice je mít 7 podobně upravených pokojů. Soud v New Yorku včera v opakovaném procesu uložil někdejšímu hollywoodskému producentovi Harveymu Weinsteinovi 15 let vězení za sexuální napadení televizní produkční v roce 2006. Ve vězení už si odpykává trest za jiné případy znásilnění a sexuálního napadení. Za mřížemi stráví pravděpodobně zbytek života. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu včera porazili Kazachstán 2-1 na zápasy.
7: Rádio Jihlava
9: 101.1 FM.
7: Jsme tady s vámi.
10: I ve čtvrtek ráno jste s Rádiem Jihlava, máme po zprávách, tak víme, co se děje a my se můžeme pustit do dnešního čtvrtečního rána. Tak ať se skvěle poslouchá, to vám přeje Rádio Jihlava a Zbyněk Loucký. Hezký den.
7: Rádio Jihlava 101.

0: Víme, co se děje v Jihlavě.
1: Kašny se sochami Neptuna, Amfitrite na Masarykově náměstí letos ukončili provoz něco dříve než obvykle. Bonus kašen na Masarykově náměstí město před zimou každoročně vypouští a kašny následně chrání před povětrnostními vlivy mobilním zakrytím. Letos přišlo zazimování o něco dřív, ještě před příchodem zimy, totiž obě historické kašny čeká pravidelná odborná péče. Práce jsou naplánované během podzimu, ujme se jich restaurátor, který provede rekonzervaci kamenných částí i sochařské výzdoby. Smyslem zásahu je především včas ošetřit drobná poškození a povrch kamene tak, aby se jeho stav postupně nezhoršoval. Podobná péče by se měla opakovat přibližně jednou za 5 let. Poslední rekonzervace proběhla v roce 2021. Nejde přitom jen o to, co návštěvníci náměstí vidí nad hladinou. Kašny mají také vlastní technologické zázemí, které vyžaduje průběžnou údržbu.

0: Kalendárium Rádia Jihlava.
1: 24. září a pohled do kalendáře. V roce 1937 proběhla premiéra českého filmu Tři vejce do skla s Vlastou Burianem v hlavní trojroli. V roce 2017 evropský tým tenistů porazil zbytek světa 15-9 v prvním ročníku nově založeného Labour Cupu tenis. A v roce 1991 skupina Nirvana vydala své nejslavnější album Nevermind, obsahující hymnu 90. Smells Like Teen Spirit. V roce 1946 se narodil zpěvák Jan Nedvěd, v roce 1896 americký spisovatel Francis Scott Fitzgerald a v roce 1941 americká fotografka velmi slavná Linda McCartney. Mějte se moc hezky, pěkný den.
0: Kalendárium Rádia Jihlava.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde starší pán k psychologovi a stěžuje si. Mám žaludeční vředy, trpím nespavostí, nadměrně piju, mám cukrovku a vysokou hladinu cholesterolu. Žena mě podvádí s mladým milencem, protože už nezvládá manželské povinnosti. Co mi na to řeknete? No tak, můžu jedně pogratulovat. Vše svědčí o tom, že jste úspěšný podnikatel.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Titul dobrovolní hasiči roku bojuje i jednotka z Rohozné. Požár nedaleko přírodní památky, těžký terén a nutnost kyvadlově dopravit stovky tisíc litrů. To byl požár u Rohozné. Místní dobrovolní hasiči společně s dalšími 11 jednotkami nasadili 9 útočných proudů. Za profesionální přístup se nyní dostali mezi finalisty celorepublikové ankety. Náročný zásah u požáru lesního porostu a trávy v katastru Rohozné vynesl místní dobrovolné hasiče mezi 5 finalistů ankety Dobrovolní hasiče roku 2026 v kategorii jednotky za oblast Jihmoravy. Požár se nacházel v těžko přístupném terénu přibližně 200 metrů od přírodní památky Čertův hrádek. Hasiči z Rohozné dojeli na místo jako první. Na místě postupně zasahovalo 12 jednotek požární ochrany. Celkem bylo nasazeno 9 útočných proudů. Voda se na místo dopravovala kyvadlově z rybníka u víceúčelového areálu Rohozné, vzdáleného zhruba 1 kilometr. Čerpací stanoviště během zásahu odčerpalo více než 150 000 litrů vody. Hasiči z Rohozné jsou tak v celorepublikovém finále.

101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.

0: Všechno ví, a když neví, tak si to vymyslí.
1: Tak co pak nám odpovíte na tohle, holky a kluci, zlatíčka, milé děti? Zajímá nás odpověď na otázku, proč musíme venčit pejsky.

0: Perou s ostatníma pejskama.
1: Sluchají se do kytíčka.
2: Že ty pejskové běhají venku a můžou si hrát s míškem a mormoči.
3: A nebo s kostičkou, a nebo s klacíkem.
4: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
5: Vážně? A co umí?
4: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
5: Objevte s námi svět extra výhod s Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
5: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.

0: Další nová Kaufland Card Extra v mobilu.
1: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
2: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
3: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte.
4: Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezké ráno. Rakovina dutiny ústní postihne stovky Čechů ročně. Téměř polovina Čechů na toto onemocnění umírá. Jak poznat varovné příznaky, ukazuje web nestraťusmiev.cz.
5: Co se děje v kraji?
6: Bežďáru nad Sázavou se do prosince změní v 6 oblastech dopravní režim. Někde budou nově jednosměrné ulice. Ve většině těchto míst bude rychlost snížená na 30 km v hodině. Parkovat se bude jen na vyznačených místech. Cílem je sklidnit dopravu a zpřehlednit parkování. Agresivní postoj Ruska představuje přímou hrozbu pro evropskou bezpečnost, řekl to v projevu na valném shromáždění OSN v New Yorku prezident Petr Pavel. Rizika podle něj rostou každým dnem. Bezprostřednost hrozby podle něj názorně ukázal nedávný pokus o dronový útok na letišti u Lipska. Boxerka Stella Blažková prohrála v semifinále mistrovství Evropy ve váhové kategorii do 80 kg s ruskou Anastázií Demurčianovou. Juniorská mistryně světa z roku 2024 v souboji o finále podlehla soupeřce 0-5 a ze šampionátu v Sofii si odveze bronz.
5: Rádio Jihlava.
7: 101.1 FM.
5: Jsme tady s vámi.
8: Po zprávách a informacích se dostáváme do další hodiny dnešního vysílání ve čtvrtek s Rádiem Jihlava. Tak dobrý den, hezké ráno a ať se skvěle poslouchá. Tady Rádio Jihlava, Zbyněk Kloucký. Pojďte do toho dnešního dne s námi.
5: Rádio Jihlava.

0: Tam na Jihlavsku.
1: A kam dnes vyrazíme? Bezpečně na cyklostezce. Tahle akce začíná dnes v 18 hodin na stanovišti Skatepark Český Mlýn. Městská policie Jihlava pořádá preventivní akci pro cyklisty a inline bruslaře. Nechte si třeba zkontrolovat stav vašeho kola. V malém testu můžete získat zajímavé odměny a připomeňte si pravidla silničního provozu. Dnes od 6 do 20 hodin.
0: Kam na Jihlavsku?

Pěkný čtvrtek a pěkné čtvrteční ráno, které prožíváte právě teď na vlnách Rádia Jihlava. Je to čtvrtek s datem 24. září. Doufám, že se příjemně vstává. A kalendář, ten říká, že je tam dnes Jaromír a Jaromíra, tak všechno nej z Rádia Jihlava už letí další hity, a to nejenom Jaromírům a Jaromírám, ale vám všem, kteří nás právě teď ladíte. Hezké vstávání a dobré ráno, Rádio Jihlava, jedeme dál.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jirka má ve škole skloňovat slovo houska. Kdo co? Houska. S kým čím? Se salámem. Komu čemu? Mně.

0: Víme, co se děje v našem kraji.
1: Ohrožené druhy na Havlíčkobrodsku ochránci přírody na ně ukázali. U podmoklan na Havlíčkobrodsku v Železných horách ochránci přírody ukázali zájemcům hostce brvité. Kvůli suchu je dohledali jinde než tam, kde tradičně rostly. Sítě modrých květů na některých loukách napočítali i několik stovek. V Česku patří hořce a hořečky mezi ohrožené druhy. Český svaz ochránců přírody letošek vyhlásil rokem hořců, aby upozornil na kritický stav populací těchto rostlin. Hořec brvitý se rozhodnutím České botanické společnosti stal rostlinou roku. U podmoklan s vápnitým podložím je řada biotopů, které se jinde na Vysočině moc nevyskytují. Vzhledem k tomu, že to je pramenná oblast pitné vody, tak tam také zemědělci nemohou pozemky tolik hnojit. Hořce mají rádi suší nízké trávníky. Je to tradiční kytka pastvin. Hořce kvetou až druhý rok. Hořců a hořečků podle ochránců přírody obecně ubývá především kvůli změně využívání krajiny. Hořce potřebují nízké trávníky, rozrušované třeba i kopyty dobytka.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
3: Dneska jsou nad Prahou vidět hvězdy, a to se tak často nestává. Počasí stvořený pro dlouhý cesty, zdravím terminál A. S úsměvem jsem dostal padáka v práci, upřímnou závistí praskala kancelář. Budu čas trávit jenom meditací někde v lese a hlavně sám.

0: Cause I gotta have faith. Ooh, I gotta have faith. Because I gotta have faith, faith, faith. I gotta have faith. Pěkný čtvrtek s datem 24. září přeje Rádio Jihlava. Doufáme, že se máte dobře a příjemně vstupujete do dnešního dne. A tak vám taky posíláme motto pro dnešek. Tady ho máte. Na světě nejtěžší věc k pochopení je daň z příjmu. Mějte se moc hezky, ať se dobře poslouchá a prožijete celý hezký den. To vám od mikrofonu přeje Zbyněk Loucký.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Znáš ten pocit, když přijdeš domů a konečně se převlékneš do něčeho pohodlného?
4: Ne, vůbec nevím, o čem mluvíš.
3: Vážně?
4: Já mám Lelosy na sobě celý den.
3: Lelosy. Too comfortable to take off.

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února a nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například jelen prací gel 60 dávek za novou běžnou cenu 199,90 nebo tvoje Lidl značka V5 WC tablety 4 kusy za novou běžnou cenu 29,90. Lidl, to se vyplatí.
3: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
4: Jsou tu zprávy, vítejte. V Česku včera od rána zemřel při dopravních nehodách 6 lidí. První podzimní den je tak spolu se 27. červencem nejtragičtějším dnem letošního roku na českých silnicích.
3: Jihlava aktuálně.
4: Nemocnice Jihlava upravila pietní místnost, kde se mohou lidé důstojně rozloučit se zemřelým onkologickým pacientem. Od května funguje stejný pokoj na interním oddělení. V plánu nemocnice je mít 7 podobně upravených pokojů. Soud v New Yorku včera v opakovaném procesu uložil někdejšímu hollywoodskému producentovi Harveymu Weinsteinovi 15 let vězení za sexuální napadení televizní produkční v roce 2006. Ve vězení už si odpykává trest za jiné případy znásilnění a sexuálního napadení. Za mřížemi stráví pravděpodobně zbytek života. Soupeřkami českých tenistek v semifinále poháru Billie Jean Kingové budou v pátek Španělky. Na tvrdém povrchu v Šenčenu včera porazili Kazachstán 2-1 na zápasy.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM.
5: Krásné čtvrteční dopoledne z Rádia Jihlava vám přeje Peťa Hlávková. Kraj Vysočina zatím nedokončil řízení s vymezením vybraného koridoru pro vysokorychlostní trať přes jeho území. Více za okamžik.

0: Jihlavačí.
1: Díky, že ladíte rádio Jihlava, kraj Vysočina zatím nedokončil řízení s vymezením vybraného koridoru pro vysokorychlostní trať přes jeho území. O pořízení odpovídající aktualizace krajských zásad územního rozvoje rozhodlo zastupitelstvo kraje před 4 lety. Správa železnic koncem minulého roku požádala o úpravu, kvůli níž bude potřeba návrh znovu veřejně projednat. Alespoň to vyplývá z materiálu k jednání krajské rady, která se zabývala úhradou nákladů za dopracování aktualizace. Teď už další muzika. Thank you.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí dva policisté na autobusové zastávce. Hele, a pojedeme autobusem nebo pěšky? No tak podle toho, co přijede dřív.

0: chytřejší než rádio.
1: Dnes máme žaluzie k tomu, aby nám do obydlí zbytečně nepálilo slunce, a to hlavně v létě, anebo aby nám do bytu nikdo nehleděl. Původně ale žaluzie sloužily k tomu, aby nám sousedi nezáviděli. Závist či žárlivost jsou obsaženy v samotném názvu pro žaluzie, odvozeném z řeckého slova zélos, právě s těmito významy. Původně se takto nazývaly i okenní zástěny chránící obyvatelky harému před pohledy zvenčí. Tak odteď jste opět chytřejší než rádio.
0: Buď chytřejší než rádio. Každý všední den na rádiu Jihlava.

0: Profesor Indigo.
1: Ladíte vlnu 101.1 FM. Na turistické zajímavosti v Jihlavě budou možná upozorňovat sochy ježků, které má město odedávna i ve svém znaku. Podoba ježků vyplyne ze soutěže. Podle předpokladu by mohly být vysocí do půl metru a vyrobení například z bronzu. Na projekt Jihlava město ježků za 1,2 milionu korun požádá o dotaci městská organizace Brána Jihlavy. Rada města už k tomu dala souhlas. Za chvíli zprávy, teď další muzika.
2: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
3: Vážně? A co umí?
2: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
3: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
4: Je, schořela mi kulma.
5: To vyřeším. Mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
6: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Rychle doručíme i herní monitor Acer, který vám zajistí úchvatně plynulý obraz v každé hře. Datart, opravdový elektrospecialista.
7: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
8: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
9: Když jde o zdraví.
7: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
8: VZP. Jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.

s adresou nebe, snad ti ho anděl doručí. Už jsem tak dlouho dole bez tebe, svázaná zemskou

0: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
1: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
2: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
3: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký čtvrtek. Členové Sokola v nadcházejících dnech představí veřejnosti své aktivity. Otevřou se sokolovny a sportoviště ve více než 220 místních jednotách po celé republice, aby zdarma nabídli sportovní program pro rodiny s dětmi, seniory i úplné začátečníky. Tradiční akce Sokol spolu v pohybu končí 30. září.
5: Co se děje v kraji?
6: Ve Žďáru nad Sázavou se do prosince změní v 6 oblastech dopravní režim. Někde budou nově jednosměrné ulice. Ve většině těchto míst bude rychlost vozidel mimo hlavní tahy snížena na 30 km v hodině a parkovat se bude jen na vyznačených místech. Cílem je sklidnit dopravu a zpřehlednit parkování. V italském Miláně dnes začala výstava nazvaná Dalí a moda, která španělského malíře Salvadora Dalího představuje i jako módního návrháře. Do konce ledna si návštěvníci mohou prohlédnout přes 200 oděvů, obrazů a fotek, které propojují surrealistický svět výtvarníka Dalího s módou.
5: Sport.
6: Indie bude v roce 2032 poprvé dějištěm mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní unie přidělila šampionát městu Pune. Na středečním kongresu v Montrealu uspěli i Nizozemci, kteří byli následně pověřeni organizací mistrovství světa v roce 2034.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Máme po zprávách, ladíte Rádio Jihlava. V Jihlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů. Tak více o tom za chvíli.
5: Rádio Jihlava.

Krásné čtvrteční dopoledne z Rádia Jihlava přeji. V Jihlavě mohou lidé symbolicky adoptovat některý z mladých stromů a přispět tím na péči o něj. Do nového projektu město zařadilo dřeviny vysázené v posledních 5 letech, protože ty nejvíc potřebují pravidelnou zálivku, řezy a jinou odbornou péči. V listopadu mohou jihlavští dobrovolníci také pomoci s výsadbou Aleje svobody k letošnímu 90. výročí narození Václava Havla. Teď už další hity.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se manželka manžela, od čeho máš ten monokl pod okem? Od myšlení. Jak od myšlení? No myslel jsem, že ten podřízený, co jsem mu sebral prémie, mi nedá ránu pěstí.

0: Petra stále s vámi ve studiu Rádia Jihlava. Vysočina dá na nákupy vybavení dobrovolných hasičů dalších 10 milionů korun. Více za chvíli.
1: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Ladíte Rádio Jihlava, Vysočina dá na nákupy vybavení dobrovolných hasičů dalších 10 milionů korun. Původní limit 25 milionů korun nedávno zvýšila na 35 milionů. Přesto to nestačí, alespoň to řekl novinářům hejtman Vysočiny Martin Kukla. Peníze jsou určené na dopravní auta, požární přívěsy a požární zbrojnice těch sborů, které zároveň podpoří stát. Za chvíli zprávy, teď další muzika a já se těším zase zítra v 9.
1: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
2: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
3: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
4: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
2: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc než si myslíte.
7: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a dvě čtvrtky kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
8: I think they can make it a better place.

hledám světlo, jemuž můžu říci, tvá pomoc mi dnes přišla vhod. Přišlo mi to, přišlo vhod, že usnula z tu nepřekryt.

0: špačková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
2: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
3: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Přeji hezký den. Lidé poslali do veřejné výzvy 1171 předmětů, které by mohl český astronaut Aleš Svoboda vzít na připravovanou misi na Mezinárodní kosmickou stanici. Návrhy mohli posílat do 18. září. Výsledný výběr představí národní projekt Česká cesta do vesmíru při festivalu kosmických aktivit Czech Space Week, který bude v první polovině listopadu.
4: Co se děje v kraji?
5: Žďár nad Sázavou připravuje zásah do parku Farská humna, který je u řeky blízko náměstí. Na rozlehlé zelené ploše přibude 72 stromů i mobiliář. Upravená bude síť cest, zlepší se přívod elektřiny potřebné pro akce, které se tam konají, a postaví se toalety. Na zakázku s předpokládanou cenou okolo 29 milionů korun bez daně dostalo město dotaci. Cestující v singapurských autobusech mohou nově dostat vysokou pokutu za přehrávání hudby nebo telefonování na hlas. Částky se pohybují v řádu desítek tisíc korun. Asijskými opatřeními se inspirují i další státy.
4: Sport.
5: Lukáš Dostál zastavil v přípravném utkání NHL hokejistům Los Angeles 17 střel, ale neodvrátil domácí porážku Anaheimu 1-2. Obránce Tomáš Hamara přihrál na jeden gól Otavy, která na svém ledě podlehla Torontu 2-4.
4: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
6: Vítejte, dámy a pánové, při dalším vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Tak už máme dneska čtvrtek a je 24. září, což je mimochodem Světový den proti softwarovým patentům. Pojďme teď ale zpět k dnešnímu dopolední. Je totiž krátce po 11. hodině, no a já jsem tím pádem opět připraven a se mnou i vlny 101.1 FM býti znovu vašimi dobrými společníky. Samozřejmě tady mám nachystánu hromadu písniček, zajímavostí, informací a drbů a také zábavy. Třeba si řekneme něco o podceňovaných potravinách, které prospívají střevům a mají pozitivní vliv na dlouhověkost. A taky se dozvíme, kdo nám dneska slaví narozeniny nebo svátek. A samozřejmě toho bude ještě mnohem a mnohem více. Tak vám všem přeji dobrý den, dobrý poslech a dobrou náladu. No a hned posílám první mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity.

0: Posloucháte, dámy a pánové, dopolední program Rádia Jihlava s Fugasem a právě v tuto chvíli jsou pro vás připraveny čerstvé hudební zprávy.
1: Zatra, zajímavosti vrby a aktuality ze světa hudby. Bad habits lead to late nights and in
0: alone conversations with a stranger. Britský zpěvák Ed Sheeran se rozhodl udělat výrazné změny ve svém koncertním turné Loop, a to ze strachu o vlastní bezpečnost. 35-letý hudebník totiž přiznal obavy z reakce publika na stadionu ve Filadelfii, kde se obával fyzických útoků ze strany diváků. Před stadionem se totiž během jeho vystoupení shromáždili maskovaní demonstranti s palestinskými vlajkami.
2: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava. When I'm gone, I'm never really
0: gone. You think you're moving on, but it won't. Milovníci hvězdné ságy zbystřili. Stvořitel Star Wars George Lucas založil vlastní muzeum Lucas Museum of Narrative Art. Na otvíračku ho přišla podpořit celá řada celebrit. Třeba popstar Katy Perry. Ta si z akce udělala rande s ex-premiérem Kanady Justinem Trudeauem. Ti dva spolu vrkali jako hrdličky, a to už více než rok. No, viditelně jim ten jejich vztah svědčí.
2: Rádio Jihlava. Rádio.

0: život podle jejich slov nebyl pouze estetický. Víčka mi padala a tlačila na oči, což mě začalo poslední dva roky dost obtěžovat a oči byly unavené, vysvětlila zpěvačka.
1: Zadrak, zadrak, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Víte, proč policisté jezdí vždycky v autě ve dvou? No tak, jeden zná cestu tam a druhý

0: krásné čtvrteční dopoledne s rádiem Jihlava přeje Fugas. Pojďme se teď společně podívat, kdo má dneska svátek. Tak jsou to Jaromír, Jaromíra, Griselda, Mercedes, Terence, Terencius, Gerik, Garik a Žerik.
1: Ahoj, Žeričku. Žeriku.
0: Přejeme tedy všem oslovencům a oslovenkyním všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Hezké čtvrteční dopoledne vám při poslechu Rádia Jihlava přeje Fugas. Tak teď se můžeme zaměřit na dvě pranostiky, které jsou platné pro dnešní den. Jedna říká, na svatého Jaromíra léto ještě neumírá. Nebo na svátek Gerika do lesa se utíká a kdo se ptá, proč by? No přece sbírat houby. Tolik tedy pranostiky pro dnešní den a teď už na Rádiu Jihlava další hit za hitem.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: zítra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Vítejte u zpráv. Okresní soud v Liberci dnes podmínečně propustil na svobodu známého českého dezinformátora Tomáše Čermáka. Z trestu 5,5 roku, který dostal za podporu a propagaci terorismu, si odseděl 35 měsíců. Zkušební dobu soud stanovil na 4 roky a Čermák bude pod dohledem probačního úředníka.
2: Jihlava aktuálně.
3: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava nabídne výrazné filmové novinky z domova i ze světa. Jubilejní 30. ročník se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. Lionel Richie má za sebou další zdravotní komplikace. 77-letý hudebník skončil v nemocnici kvůli problému se srdečním rytmem. Slavný zpěvák se teď zotavuje a na nějaký čas si musí dát od koncertování pauzu. Kvůli jeho hospitalizaci byly zrušeny hned 3 koncerty.
2: Sport.
3: Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezónu v Evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoilu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažmá v Barceloně. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Krásné poledne a také dobrou chuť, pokud právě obědváte. Máme čtvrtek, je 24. září, odbylo nám 12 hodin a já vás vítám při poledním poslechu Rádia Jihlava. I v následující hodince mám pro vás písničky, informace a zábavu. Třeba už za chvilku je tady další recept, dneska na houbovou omáčku. Počkejte si na to. No ale mezi tím na Rádiu Jihlava vychutnávejte další hity.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba.

Krásné polední poslouchání Rádia Jihlava přeje Fugas. Máme poledne a já mám pro vás připraven recept na houbovou omáčku. Olubanou cibuli nakrájíme najemno, houby očistíme a taktéž drobně nakrájíme. V hrnci rozpálíme menší část oleje a necháme na něm zesklovatět nakráněnou cibuli. Pak přidáme kmín a houby. Osolíme a dusíme tak 10 až 15 minut, pokud je potřeba. Přidáme na začátku ještě také lžíci vody. V dalším hrnci rozehřejeme zbytek oleje. Přisypeme mouku a za stálého míchání připravíme světlou jížku. Jížku pak zalijeme mlékem a smetanou a za stálého míchání přivedeme k varu a necháme ji za občasného promíchávání pozvolna vařit asi tak 20 minut. Do omáčky pak přidáme podušené houby a dochutíme je pepřem a solí. Přidat můžeme také trochu citronové šťávy. Pokud omáčka hodně zhoustla, tak ji rozředíme trochou mléka a povaříme ještě asi 5 minut. Na závěr do omáčky přidáme nasekanou petrželovou nať. Omáčku pak podáváme s houbovým knedlíkem. S houskovým knedlíkem.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař panu Pánkovi. Představte si, že teď existuje nemoc, která se léčí rumem. Je, pane doktore, a mohl byste mi říct, kde bych ji mohl dostat?

0: Hezké čtvrteční poledne vám z vln Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Kraj Vysočina pokračuje v opravě průtahu Jihlavou. V sobotu 26. září začne oprava Žižkovy ulice, a to od křižovatky s Hradební a Dvořákovou až ke křižovatce ke Skalce. Ulice bude pro běžnou dopravu uzavřena až do úterý 6. 10.

0: Hezký polední poslech Rádia Jihlava přeje Fugas. Závěr září přinese typické počasí babího léta. Bude slunečno, teplo a sucho. A výhledy dokonce naznačují, že podobný ráz počasí můžeme očekávat i na začátku října. Babí léto je v Česku pravidelně se opakujícím jevem. A pokud letošní epizoda vydrží déle do října, pak se může zařadit mezi nejdelší od roku 1961.
1: KFC ti zase nabízí víc.
2: MacBooky Neo,
1: iPhone 17,
2: laserové projektory,
1: sluchátka Apple Beats
2: a stovky dalších cen.
1: Kup si teď KFC s Pepsi a hraj o skvělé ceny.
2: Registruj účtenku a získej slevový kupon.
1: Podmínky na vyhrajskfc.cz.
3: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
4: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: Plantkart Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kauflandkart Extra. Kaufland.
2: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
3: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
4: Když jde o zdraví.
2: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/pojďte k nám.
5: Vytvořeno s použitím AI.
6: Do KIK přichází vše pro pohodlí. Deky a polštáře, prostě moderní a elegantní. K tomu vonné svíčky a osvěžovače vzduchu. Wellness pro smysly. Už od 99 korun. Pro chvíle pohody. Víc najdete v prodejnách. KIK. Víc, než si myslíte.
7: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
8: Pěkné odpoledne. Vláda chce předsunout přijímačkové testy před podávání přihlášek na střední školy. Nově by zkoušky mohly skládat všechny děti, nejen zájemci o maturitní obory. Ministr školství Robert Plaga nyní návrh řeší s odborníky a zástupci škol. Změnu plánuje od roku 2029. Měnit by se mohl i počet přihlášek. Školy se tomu ale brání.
7: Jihlava aktuálně.
8: Kraj Vysočina pokračuje v opravách průtahu Jihlavou. Kromě Žižkovy spraví krajští silničáři také Znojemskou ulici. Oprava potrvá celý říjen a stavbaři ji rozdělí do tří částí. V první etapě od 28. září do 8. října uzavřou Znojemskou mezi Brtnickou a Tylovou, a to včetně dopravní obsluhy. Klimatologové uvedli, že letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie.
7: Sport.
8: Osmi zápasy dnes odstartuje pátý ročník fotbalové ligy národů. Vítězství v soutěži obhajují Portugalci, v jejichž dresu nebude chybět 41-letý útočník Cristiano Ronaldo. V prvním utkání nastoupí proti Walesu.
7: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
9: Máme, dámy a pánové, lehce po 13. hodině, no a my můžeme pokračovat v dnešním čtvrtečním, teď už odpoledním vysílání Rádia Jihlava. Už za chvilku nás čeká pohled na slavné osobnosti z bulvárního okénka. Dneska konkrétně se podíváme na boj s alkoholem herce Saši Rašilova. No, tak si na podrobnosti určitě počkejte. Jinak přeji všem hezký poslech, dobrou náladu a pohodový čtvrtek.
7: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

Ani herce Rašilová, boj s alkoholem. Vítejte v bulvárním okénku. Pomocí alkoholu zaháněl chmury. Situace se mu ale začala vymykat z rukou a jeho spotřeba se zvyšovala a zvyšovala. Herec Saša Rašilov otevřeně promluvil o své zkušenosti s pitím a jak se mu podařilo situaci dostat pod kontrolu. Měl ale na mále. Bere to život, pronesl. Měl jsem pocit, že si tuhle superschopnost alkoholu můžu nechat. Povzdechl si. Brzy ale pochopil, že se šeredně zmýlil. Jenomže to musíte pít pořád a čím dál tím víc, protože na tu látku získáváte rezistenci a postupně vás to ničí a ničí. Nedá se s tím bojovat, nedá se to porazit, dodal herec, kterému se ze svízelné situace podařilo přeci jen nakonec vymanit.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Přijde starší pán k psychologovi a stěžuje si: mám žaludeční vředy, trpím nespavostí, nadměrně piju, mám cukrovku a vysokou hladinu cholesterolu. Žena mě podvádí s mladým milencem, protože už nezvládám manželské povinnosti. Co mi na to řeknete? No tak, můžu jedně pogratulovat. Vše svědčí o tom, že jste úspěšný podnikatel.

0: Hezké čtvrteční odpoledne vám z Vlna Rádia Jihlava přeje Fugas.
1: Okénko. Okénko. Do světa zajímavostí.
0: Američtí vývojáři varují před umělou inteligencí, která se může vymknout kontrole. Čínští konkurenti chtějí naopak zrychlit. Trump asi se ale nakonec budou muset dohodnout, jinak se nedá zabránit, aby technologický závod neskončil krizí. Ztráta kontroly nad stále samostačnějšími systémy kybernetické útoky či zneužití technologie k výrobě biologických zbraní. Na druhou stranu by umělá inteligence mohla už během několika let pomáhat třeba s léčbou vážných nemocí, urychlit ekonomický růst a zásadně zlepšit kvalitu lidského života.
2: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Posloucháte, dámy a pánové, rádio Jihlava a na něm právě teď dochází ke střídání, protože nastal čas loučení a připravena už je moje kolegyně Katka. Tak si to tady společně užívejte a já vás zvu na 16. hodinu, kdy se sem zase vrátím. No a do té doby, čau bas fugas.
1: Už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo. A tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Chcete si sednout tady? Nebo asi spíš na zahrádce?
4: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
5: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
6: Je, schořela mi kulma.
7: To vyřeším, mám přece Rychlart. Kliknu na datar.cz, objednám a do 30 minut ti to zdarma vyzvednu.
8: Jednoduše objednáte, do půl hoďky u nás máte. Připravte jídlo raz dva s etapečenkou. Uvaří, upeče i ugriluje vše, odkuřete po bábovku. Datart, opravdový elektrospecialista.
9: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například Persil prací prášek, 45 dávek za novou běžnou cenu 249,90. Nebo tvoje Lidl značka Formel prací gel, 40 dávek za novou běžnou cenu 69,50. Lidl, to se vyplatí.

0: 101.1 FM Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k tělu, jednoduchou, prostou. Chtěl bych na mou věru. Chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň, báseň plnou citu, zpívat jí budu od soumraku do úsvitu. Chtěl bych napsat verše zásadní,

0: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Vepřová krkovice bez kosti kilo za 74,90. A trvanlivé plnotučné mléko Albert litr s apkou pouze za 9,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.
5: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
6: Přeji hezký čtvrtek. Členové Sokola v nadcházejících dnech představí veřejnosti své aktivity. Otevřou se sokolovny a sportoviště ve více než 220 místních jednotách po celé republice, aby zdarma nabídli sportovní program pro rodiny s dětmi, seniory i úplné začátečníky. Tradiční akce Sokol spolu v pohybu končí 30. září.
5: Co se děje v kraji?
6: Ve Žďáru nad Sázavou se do prosince změní v 6 oblastech dopravní režim. Někde budou nově jednosměrné ulice. Ve většině těchto míst bude rychlost vozidel mimo hlavní tahy snížena na 30 km v hodině a parkovat se bude jen na vyznačených místech. Cílem je sklidnit dopravu a zpřehlednit parkování. V italském Miláně dnes začala výstava nazvaná Dalí a moda, která španělského malíře Salvadora Dalího představuje i jako módního návrháře. Do konce ledna si návštěvníci mohou prohlédnout přes 200 odivů, obrazů a fotek, které propojují surrealistický svět výtvarníka Dalího s módou.
5: Sport.
6: Indie bude v roce 2032 poprvé dějištěm mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní unie přidělila šampionát městu Pune. Na středečním kongresu v Montrealu uspěli i Nizozemci, kteří byli následně pověřeni organizací mistrovství světa v roce 2034.
5: Rádio Jihlava. 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
7: Hezké odpoledne z rádia Jihlava zdraví Katka. Nemocnice Jihlava upravila pietní místnost, kde se mohou lidé důstojně rozloučit se zemřelým onkologickým pacientem. Víc uslyšíte za chvíli.
5: 101.1 FM. Rádio Jihlava. Vaše jednička s českými

Pěkné odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. Nemocnice Jihlava upravila pietní místnost, kde se mohou lidé důstojně rozloučit se zemřelým onkologickým pacientem. Od května funguje stejný pokoj na interním oddělení. V plánu nemocnice je mít 7 podobně upravených pokojů. Takové jsou novinky z našeho města, teď k dalším hitům Rádia Jihlava. Come here, baby. You know you drive me up a wall, the way you make good for the nasty tricks you pull.

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jirka má ve škole skloňovat slovo houska. Kdo co? Houska. S kým čím? Se salámem. Komu čemu? Mně.

0: Na rádiu Jihlava před námi další hity a taky podrobnosti k tomu, že ve Žďáru nad Sázavou se změní v 6 oblastech dopravní režim. Další informace za chviličku.
1: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

ci schowa sa pod vankúše, v tom jedinom mieste v byte, tam sa nám darí v našej výsledke.

0: baby, my lover. Hezké odpoledne, díky, že posloucháte Rádio Jihlava. V Žďáru nad Sázavou se do prosince změní v 6 oblastech dopravní režim. Někde budou nově jednosměrné ulice. Ve většině těchto míst bude rychlost snížena na 30 km/h. Parkovat se bude jen na vyznačených místech. Cílem je sklidnit dopravu a zpřehlednit parkování. Teď už ale zpátky k hitům Rádia Jihlava. Mějte hezký den.
1: Soutěžte s vaší Kaufland Card Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
2: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
3: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve voze Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.
4: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.

0: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
1: Přeji hezký den. Lidé poslali do veřejné výzvy 1171 předmětů, které by mohl český astronaut Aleš Svoboda vzít na připravovanou misi na Mezinárodní kosmickou stanici. Návrhy mohli posílat do 18. září. Výsledný výběr představí národní projekt Česká cesta do vesmíru při festivalu kosmických aktivit Czech Space Week, který bude v první polovině listopadu.
0: Co se děje v kraji?
1: Žďár nad Sázavou připravuje zásah do parku Farská humna, který je u řeky blízko náměstí. Na rozlehlé zelené ploše přibude 72 stromů i mobiliář. Upravená bude síť cest, zlepší se přívod elektřiny potřebné pro akce, které se tam konají, a postaví se toalety. Na zakázku s předpokládanou cenou okolo 29 milionů korun bez daně dostalo město dotaci. Cestující v singapurských autobusech mohou nově dostat vysokou pokutu za přehrávání hudby nebo telefonování na hlas. Částky se pohybují v řádu desítek tisíc korun. Asijskými opatřeními se inspirují i další státy.
0: Sport.
1: Lukáš Dostál zastavil v přípravném utkání NHL hokejistům Los Angeles 17 střel, ale neodvrátil domácí porážku Anaheimu 1-2. Obránce Tomáš Hamara přihrál na jeden gól Otavy, která na svém ledě podlehla Torontu 2-4.
0: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
2: Na Rádiu Jihlava před námi další hity a taky víme, co nabídne Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava, víc už za moment.
0: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a zábava.

Hezké odpoledne, jsme rádi, že ladíte rádio Jihlava. Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava nabídne výrazné filmové novinky z domova i ze světa. Velkou sekci filmů, které změnily svět, i retrospektivu americko-vietnamské filmařky a teoretičky. Inspirační fórum přiveze do Jihlavy britského archeologa nebo iránsko-australskou architektku. Jubilejní 30. ročník festivalu se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. Teď ale zpátky k hitům rádia Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Stojí dva policisté na autobusové zastávce. Hele, a pojedeme autobusem nebo pěšky? No tak podle toho, co přijede dřív.

0: hezké čtvrteční odpoledne, díky, že jste s rádiem Jihlava. Vyšťáru nad Sázavou město připravuje zásah do parku Farská humna, který je u řeky blízko náměstí. Na rozlehlé zelené ploše přibude 72 stromů i mobiliář, upravená bude síť cest. Zlepší se přívod elektřiny, potřebné pro akce, které se tam konají, postaví se toalety. Na zakázku s předpokládanou cenou okolo 29 milionů bez daně z přidané hodnoty dostalo město dotaci. Vybírat bude zhotovitele prací. Tolik novinky z našeho kraje, teď k dalším hitům Rádia Jihlava.
1: Halo, už máte svou Kaufland Card Extra v mobilu? Protože já jo, a tohle vás bude bavit.
2: Vážně? A co umí?
1: No přece extra slevy, kupóny, odměny, výhody i soutěže.
2: Objevte s námi svět extra výhod z Kaufland Card Extra. Více na kaufland.extra.cz. Kaufland.
3: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.

0: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. A nyní přidáváme více než 130 produktů na praní a úklid pro ještě větší úsporu. Například tvoje Lidl značka Formel prací gel 44 dávek za novou běžnou cenu 119,90. Nebo Freddy čistič sifonů 500 gramů za novou běžnou cenu 34,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
1: Přejděte k Lidlovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
2: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
4: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
5: Vítejte u zpráv. Okresní soud v Liberci dnes podmínečně propustil na svobodu známého českého dezinformátora Tomáše Čermáka. Z trestu 5,5 roku, který dostal za podporu a propagaci terorismu, si odseděl 35 měsíců. Zkušební dobu soud stanovil na 4 roky a Čermák bude pod dohledem probačního úředníka.
4: Jihlava aktuálně.
5: Mezinárodní festival dokumentárních filmů Jihlava nabídne výrazné filmové novinky z domova i ze světa. Jubilejní 30. ročník se uskuteční od 23. října do 1. listopadu. Lionel Richie má za sebou další zdravotní komplikace. 77-letý hudebník skončil v nemocnici kvůli problémům se srdečním rytmem. Slavný zpěvák se teď zotavuje a na nějaký čas si musí dát od koncertování pauzu. Kvůli jeho hospitalizaci byly zrušeny hned 3 koncerty.
4: Sport.
5: Basketbalista Tomáš Satoranský dnes zahájí svou 7. sezónu v Evropské lize. Poprvé se v prestižní soutěži představí jako hráč Hapoilu Tel Aviv, kam přestoupil v létě po konci angažmá v Barceloně. Prvním soupeřem jeho týmu bude Bayern Mnichov.
4: Rádio Jihlava.
6: 101.1 FM.
4: Jsme tady s vámi.
7: Máme, dámy a pánové, krátce po 16. hodině a tím pádem s vámi na rádiu Jihlava už je opět Fugas. Připomínám, že je dneska čtvrtek a že máme 24. září. No a před námi je opět společné odpoledne, kdy vám budu znovu nabízet informace, zajímavosti, hudbu a zábavu. Budu pro vás mít třeba informaci o tom, že vláda znovu zavádí regulaci cen pohonných hmot. Tak i dál poslouchejte naše rádio Jihlava a už za chvilku se dozvíte podrobnosti. Zůstávejte proto s námi dobře naladěni na pohodových vlnách 101.1 FM. No a já vám všem přeji dobrý den, dobrou náladu a dobrý poslech a posílám další mix největších světových i domácích hitů s přáním, ať se vám hezky poslouchá.
4: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

så prisig jeg med. Musí být multimilionář. To říkáš všem tak vážně, že ti věří.

0: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava. Právě teď je pro vás připravena pohádka.
1: Pohádky pro každého. Příjemný poslech, milovníci pohádek. Pohodlně se usaďte a poslechněte si společně s ostatními posluchači následující pohádku.
2: Dobrý den, pane řidiči, silniční kontrola. Pane řidiči, vy jste pil?
3: Jo, a co? No tak jsem pil. Však Hemingway taky pil. A Beethoven ten taky pil.
2: Tady Orel. Karle, pozor, ještě jedou další dva, ty taky pili.
1: Naslyšenou u další pohádky.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Ptá se manželka manžela, od čeho máš ten monokl pod okem? Od myšlení. Jak od myšlení? No myslel jsem, že ten podřízený, co jsem mu sebral prémie, mi nedá ránu pěstí.

0: Jste dobře naladění, jste naladění na vlně 101.1 FM a posloucháte odpolední program Rádia Jihlava s Fugasem.
1: Pozor! Zatáčka!
0: Vláda kvůli drahým palivům obnoví regulaci cen u čerpacích stanic. Od 1. října zastropuje marže na 2,50 Kč na litr a současně sníží spotřební daň nafty o 2,35 Kč. Informovalo o tom v pondělí ministerstvo financí. Kabinet zároveň zavádí mimořádnou sektorovou daň pro zpracovatele ropy.
2: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava. Máme vás.

0: Hezký čtvrtek přeji všem dobře naladěným.
1: Vaše starosti na naši hlavu.
0: Máme dneska 24. září. Na severní polokouli včera začal astronomický podzim. Slunce ve 2:05 středoevropského letního času totiž vstoupilo do znamení vah a nastala podzimní rovnodennost. To je okamžik, kdy se střed slunce nachází právě nad zemským rovníkem, takže rovnoměrně osvětluje obě polokoule. Den a noc mají díky tomu téměř stejnou délku. V den podzimní rovnodennosti vychází slunce přesně na východě a zapadá přesně na západě.
2: Ježišmarja. No, měsíc, Mars, Pluto, Saturn, co je tam ještě? Slunce.
3: Svět plný výhod vám přináší nová Kaufland Card Extra v mobilu.
4: Se značkou Lind jsme si pro vás připravili Lindor pralinky 200 gramů s Kaufland Card Extra za 119,90 až do 29. září. Kaufland.
5: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
6: Pořídit si vůz Škoda je teď prostě easy. Vyberte si z akčních modelů Fabia, Scala, Kamiq nebo Karoq nyní v metalických barvách zdarma. S prodlouženou zárukou a předplaceným servisem jen za 5400 korun. Akční modely Škoda easy. Jednoduše pro vás. Více na škodaauto.cz.
7: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.

0: 101.1 FM. Vaše jednička s českými hity. Rádio Jihlava.
1: Dnes ráno malý holub se schoulil u mých dveří, jen tluk od srdce v peří a proti němu svět, svět plný hbitých fretek.

0: Tento týden v Kauflandu opět ušetříte. Například vodňanská kachní prsa nebo čtvrtka sous vide za 149,90. Flora margarín kilo za 89,90. A Maggi, dobrý hostinec, Amore Mio nebo Magic Asia za 29,90. Až do 29. září. Kaufland.
1: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
0: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například Tatra, Piknik, Pikao nebo Jesenka za 17,90. Goldfish, krekry, různé druhy 80 gramů za 14,90. A Nescafé, instantní káva, různé druhy za 129,90. Až do 29. září. Kaufland.
2: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
3: Pěkné odpoledne. Vláda chce předsunout přijímačkové testy před podávání přihlášek na střední školy. Nově by zkoušky mohly skládat všechny děti, nejen zájemci o maturitní obory. Ministr školství Robert Plaga nyní návrh řeší s odborníky a zástupci škol. Změnu plánuje od roku 2029. Měnit by se mohl i počet přihlášek. Školy se tomu ale brání.
2: Jihlava aktuálně.
3: Kraj Vysočina pokračuje v opravách průtahu Jihlavou. Kromě Žižkovy spraví krajští silničáři také Znojemskou ulici. Oprava potrvá celý říjen a stavbaři ji rozdělí do tří částí. V první etapě od 28. září do 8. října uzavřou Znojemskou mezi Brtnickou a Tylovou, a to včetně dopravní obsluhy. Klimatologové uvedli, že letošní silný klimatický jev El Niño může do února příštího roku přispět k úmrtí více než 450 tisíc lidí v důsledku veder. Nejzasaženějšími zeměmi budou podle studie v příštích 6 měsících Nigérie, Indonésie, Súdán, Indie a Brazílie.
2: Sport.
3: Osmi zápasy dnes odstartuje pátý ročník fotbalové ligy národů. Vítězství v soutěži obhajují Portugalci, v jejichž dresu nebude chybět 41-letý útočník Cristiano Ronaldo. V prvním utkání nastoupí proti Walesu.
2: Rádio Jihlava, 101.1 FM. Jsme tady s vámi.
4: Krásné čtvrteční odpoledne vám z vln 101.1 FM přeje Fugas a už za chvilku se podíváme na to, kdo dnes slaví narosky. No, anebo že vědci testují lepidlo na hojení zlomených kostí. Tak si na to všechno určitě počkejte. A mezi tím poslouchejte další hity, které vám nabízí Rádio Jihlava, a přeje k ním hezký poslech.
2: Rádio Jihlava. Nejpohodovější hudba a

0: trochu vnímat.
1: Posloucháte pozdně odpolední vysílání Rádia Jihlava s Fugasem. Dneska máme 17. září a i v tento den se rodili slavní. Tak třeba zpěvák Honza Nedvěd, herečka Veronika Frajmanová, herec Miroslav Vladyka, ale taky třeba slovenská herečka Iveta Blanarovičová. No a pokud i vy dneska slavíte narozeniny, tak taky vám přejeme všechno nejlepší a z vln 101.1 FM posíláme hudební dárek. Happy birthday.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Pane doktore, já v noci tak strašně chrápu, až mě to budí. No tak spěte sám v jiném pokoji.

jste, dámy a pánové, dobře naladěni na 101.1 FM. Máme dneska čtvrtek 24. září. Závěr září přinese typické počasí babího léta. Bude slunečno, teplo a sucho. A výhledy dokonce naznačují, že podobný ráz počasí můžeme očekávat i na začátku října. Babí léto je v Česku pravidelně se opakujícím jevem. A pokud letošní epizoda vydrží déle do října, pak se může zařadit mezi nejdelší od roku 1961.

0: Extra od 26. srpna do 30. září a hrajte o Škodu Kodiaq a palivo od Orlen, skútry Piaggio, poukázky na nákup v Kauflandu a vstupenky na koncert skupiny Jelen.
1: Registrujte se ještě dnes s vaší Kaufland Card Extra. Kaufland.
2: Chcete si sednout tady, nebo asi spíš na zahrádce?
3: V pohodě, já ji přivážu k barovce.
4: Podnikání není vždycky jednoduché, ale účet u Komerční banky ano. Ať už jste si otevřeli restauraci nebo podnikáte jinak, sjednejte si účet v tarifu Start Business zdarma na kb.cz.
5: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
6: Zdraví není samozřejmost. A když se něco děje, je důležité mít někoho, kdo se postará. V OZP spojujeme lidský přístup s chytrými nástroji a včasnou pomocí, aby péče dávala smysl v každodenním životě. Zdravotní pojišťovna OZP. Péče o to nejcennější, co máte.
7: Posloucháte Rádio Jihlava, dámy a pánové, jste tím pádem dobře naladěni na 101.1 FM. No a právě teď na vás čekají hudební zprávy.
8: Zatra, zajímavosti, drby a aktuality ze světa hudby. Sleep till late nights and in alone
7: conversations with a stranger I barely know. Britský zpěvák Ed Sheeran se rozhodl udělat výrazné změny ve svém koncertním turné Loop, a to ze strachu o vlastní bezpečnost. 35-letý hudebník totiž přiznal obavy z reakce publika na stadionu ve Filadelfii, kde se obával fyzických útoků ze strany diváků. Před stadionem se totiž během jeho vystoupení shromáždili maskovaní demonstranti s palestinskými vlajkami.
9: Rádio Jihlava. Rádio Jihlava.
7: Milovníci hvězdné ságy zbystřili. Stvořitel Star Wars George Lucas založil vlastní muzeum Lucas Museum of Narrative Art. Na otvíračku ho přišla podpořit celá řada celebrit. Třeba popstar Katy Perry. Ta si z akce udělala rande s ex-premiérem Kanady Justinem Trudeauem. Ti dva spolu vrkali jako hrdličky, a to už více než rok. No, viditelně jim ten jejich vztah svědčí.
9: Rádio Jihlava.

0: plastické operaci horních víček. Zákrok podstoupila před 5 měsíci a nyní zveřejnila fotografie před operací z průběhu hojení i z výsledků. Důvod podle jejich slov nebyl pouze estetický. Víčka mi padala a tlačila na oči, což mě začalo poslední 2 roky dost obtěžovat a oči byly unavené, vysvětlila zpěvačka.
1: Zadra, zadra, zajímavosti drby a aktuality ze světa hudby.

0: vše, co potřebuji, za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
1: Klíče mám, světla jsou zasnutá, ale ne střešní okna. Ale co to dělám, ty se přece zavřou automaticky hned, jak začne pršet. Takže můžu vyrazit.
2: O jednu starost méně. Dálkově ovládaná střešní okna Velux s dešťovým senzorem hlídají tvůj domov. Zaregistruj se k poradenství zdarma na velux.cz.
3: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
4: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
5: Když jde o zdraví.
3: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký čtvrtek. Členové Sokola v nadcházejících dnech představí veřejnosti své aktivity. Otevřou se sokolovny a sportoviště ve více než 220 místních jednotách po celé republice, aby zdarma nabídli sportovní program pro rodiny s dětmi, seniory i úplné začátečníky. Tradiční akce Sokol spolu v pohybu končí 30. září.
6: Co se děje v kraji?
7: Ve Žďáru nad Sázavou se do prosince změní v 6 oblastech dopravní režim. Někde budou nově jednosměrné ulice. Ve většině těchto míst bude rychlost vozidel mimo hlavní tahy snížena na 30 km v hodině a parkovat se bude jen na vyznačených místech. Cílem je sklidnit dopravu a zpřehlednit parkování. V italském Miláně dnes začala výstava nazvaná Dalí a moda, která španělského malíře Salvadora Dalího představuje i jako módního návrháře. Do konce ledna si návštěvníci mohou prohlédnout přes 200 oděvů, obrazů a fotek, které propojují surrealistický svět výtvarníka Dalího s módou.
6: Sport.
7: Indie bude v roce 2032 poprvé dějištěm mistrovství světa v silniční cyklistice. Mezinárodní unie přidělila šampionát městu Pune. Na středečním kongresu v Montrealu uspěli i Nizozemci, kteří byli následně pověřeni organizací mistrovství světa v roce 2034.
6: Rádio Jihlava.
8: 101.1 FM.
6: Jsme tady s vámi.
9: Další čtvrteční podvečerní hodinka vysílání Rádia Jihlava je nachystána, no a v té vás nadále slovem bude provázet Fugas. Kromě jiného si třeba řekneme, že medicína zase udělala krok kupředu. Podrobnosti se dozvíte už za malou chvilku. Přeji tedy hezký čtvrteční podvečer a pohodový poslech.
6: Rádio Jihlava 101.1

Dneska všichni říkají a všude píše se, že prej je moderní a zdravý jen tak chodit po lese. A já bych řekl, že na tom kruci asi něco musí být, když o tom zpívá na svém albu už i Justin Timberlake.

0: tak ukrutnou nudu.
1: Posloucháte, dámy a pánové, Rádio Jihlava a jeho podvečerní program s Fugasem.
2: Neseme dobrou zprávu.
1: S léčbou třištivých zlomenin může v budoucnu pomoci takzvané kostní lepidlo, které testují vědci z výzkumného centra Vysokého učení technického v Brně. Jednotlivé úlomky lze totiž přilepit na své místo poté, co se lepidlo postupně vstřebá a rozloží se na látky, které se v těle běžně vyskytují. Lékaři mohou do lepidla přidat také antibakteriální a hojivé látky.
3: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Říká lékař panu Pánkovi. Představte si, že teď existuje nemoc, která se léčí rumem. Je, pane doktore, a mohl byste mi říct, kde bych ji mohl dostat?

Ani herce Rašilová, boj s alkoholem. Vítejte v bulvárním okénku. Pomocí alkoholu zaháněl chmury. Situace se mu ale začala vymykat z rukou a jeho spotřeba se zvyšovala a zvyšovala. Herec Saša Rašilov otevřeně promluvil o své zkušenosti s pitím a jak se mu podařilo situaci dostat pod kontrolu. Měl ale na mále. Bere to život, pronesl. Měl jsem pocit, že si tuhle superschopnost alkoholu můžu nechat. Povzdechl si. Brzy ale pochopil, že se šeredně zmýlil. Jenomže to musíte pít pořád a čím dál tím víc, protože na tu látku získáváte rezistenci a postupně vás to ničí a ničí. Nedá se s tím bojovat, nedá se to porazit, dodal herec, kterému se ze svízelné situace podařilo přeci jen nakonec vymáhat.

0: Jste dobře naladěni na 101.1 FM, posloucháte čtvrteční pozdně odpolední nebo podvečerní vysílání s Fugasem. Pojďme se teď podívat do pražského Klementýna, jaké hodnoty v tento den tamní meteorologové naměřili a zapsali. Tak nejteplejší 24. září bylo v roce 1866, kdy bylo 25,5 stupně. Nejstudenější bylo v roce 1889, kdy bylo 1,6. No a dlouhodobý teplotní průměr na 24. září byl v roce 1961 stanoven na 13,5 stupně. Dámy a pánové, a to je vše, co jsem si pro dnešek pro vás připravil. Přeji vám tedy hezký zbytek toho čtvrtečního večera stráveného s rádiem Jihlava a těším se na vás zase zítra v 11 hodin dopoledne. Do té doby, čau bas fugas.
1: Vše, co potřebuji za cenu, kterou chci, ta se vyplatí. Od čtvrtka v Lidlu vepřová panenská svíčková v ceně 129,90 za 1 kg. Květák jeden kus za 24,90 a s aplikací Lidl Plus jen za 19,90. A cukr krystal 1 kg za 9,90. Lidl, to se vyplatí.
2: Panoramatická střecha. Prošívaný interiér. Praktické funkce. Obklopte se vším, co máte ve vozech Škoda rádi. Vyberte si z prvků naší mimořádné výbavy s cenovým zvýhodněním až 65 000 korun. Více na škodaauto.cz.

nenávist rozprostřela stín, sluha svůj rozkaz vyplnil a pak zastavil se čas.

0: Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň. Honda, the power of dreams.
1: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
2: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
3: Když jde o zdraví.
4: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září.
5: VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
6: Rádio Jihlava. Jihlavské zprávy.
7: Přeji hezký den. Lidé poslali do veřejné výzvy 1171 předmětů, které by mohl český astronaut Aleš Svoboda vzít na připravovanou misi na Mezinárodní kosmickou stanici. Návrhy mohli posílat do 18. září. Výsledný výběr představí národní projekt Česká cesta do vesmíru při festivalu kosmických aktivit Czech Space Week, který bude v první polovině listopadu.
6: Co se děje v kraji?
7: Žďár nad Sázavou připravuje zásah do parku Farská humna, který je u řeky blízko náměstí. Na rozlehlé zelené ploše přibude 72 stromů i mobiliář. Upravená bude síť cest, zlepší se přívod elektřiny potřebné pro akce, které se tam konají, a postaví se toalety. Na zakázku s předpokládanou cenou okolo 29 milionů korun bez daně dostalo město dotaci. Cestující v singapurských autobusech mohou nově dostat vysokou pokutu za přehrávání hudby nebo telefonování na hlas. Částky se pohybují v řádu desítek tisíc korun. Asijskými opatřeními se inspirují i další státy.
6: Sport.
7: Lukáš Dostál zastavil v přípravném utkání NHL hokejistům Los Angeles 17 střel, ale neodvrátil domácí porážku Anaheimu 1-2. Obránce Tomáš Hamara přihrál na jeden gól Otavy, která na svém ledě podlehla Torontu 2-4.
6: Rádio Jihlava 101.1.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Přijde starší pán k psychologovi a stěžuje si. Mám žaludeční vředy, trpím nespavostí, nadměrně piju, mám cukrovku a vysokou hladinu cholesterolu. Žena mě podvádí s mladým milencem, protože už nezvládá manželské povinnosti. Co mi na to řeknete? No tak, můžu jedně pogratulovat. Vše svědčí o tom, že jste úspěšný podnikatel.

Honda přiváží akční nabídku pro všechny své hybridní modely. Vyberte si rodinné CR-V nebo městské HR-V a získejte skvělé SUV se zvýhodněním až 140 000 korun. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná.

0: Zábavná zároveň. Honda. The power of dreams.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Kuře bez drobů a 2/4 kilo za 59,90. A jablka červená kilo s apkou pouze za 14,90. Albert. Dle srovnání k 16.9.

0: Oslavte 30. výročí legendy. Škoda Octavia v akční edici 30 let vyniká svým designem, prémiovým lakováním a koly z lehké slitiny. Nyní navíc s balíčkem zimních kol a celoročních koberečků za 1 korunu. Škoda Octavia. Již 30 let vaší ideální volbou. Více na škodaauto.cz.
1: 101.1 FM. Vaše jednička s českými

Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Jirka má ve škole skloňovat slovo houska. Kdo co? Houska. S kým čím? Se salámem. Komu čemu? Mně.

0: Když si chcete vybírat z tisíců poskytovatelů zdravotních služeb.
1: Když hledáte bohatou nabídku benefitů pro rodiny s dětmi.
2: Když jde o zdraví.
0: Přejděte k Lídrovi mezi zdravotními pojišťovnami a čerpejte z rekordního fondu prevence. K VZP můžete přestoupit už jen do konce září. VZP, jsme jedničky ve zdraví. Více na vzp.cz/ pojďte k nám.
3: Rádio Jihlava 101.1 FM. Rádio Jihlava.
4: Prázdnej byt,

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vytahuje se chlápek před kamarádem. Jsem známý a úspěšný sběratel starožitností. Jo, já vím, viděl jsem tvoji ženu.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit. Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: I letos na podzim mi buší.

0: zase bude líp.
1: Témata, která vás baví. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobré odpoledne, vážení přátelé, děkuji za vlídné přijetí. Jen neberte vážně, pochopitelně, boli by řekli, že přivedli blbce. Ale jenom nemůžu pochopit, proč toho dělají takovou kovbojku. To je jejich aranžma, že jako přicházím a zase nepřicházím. Já už jsem ve věku, když si nemůžu dovolit dělat velký drahoty. Takže než přijdu, jsem protivnej. A teď ty fámy, co o mě běžej. Když někdo poslouchá horníčka, tak mě čeká na koni s lasem. A když zase poslouchají menšíka, tak čekají dětka v rozkladu. Já s tím mám dost problémů v soukromí. To není anekdota, mně se stala taková věc, my tam na Letní máme obchodní dům Brouk a Babka. Ano, všude mají Prior, my tam máme ještě nějaký přežitek, nebo co. Ale pravdivý název to je, ať babi tam chodějí. Já tam dokonce viděl i Brouka jednou. A já tam procházel ty místnosti v okamžiku, když současně se mnou tam procházely dvě báby, nahluchlí a šeptali si. Prostě řvali na celý barák, vejfuky naběhlí. Já povídám, tak těmhle se nesmím dostat do spáru, jinak si večer na jevišti ani nevrznu. To víte, Národní divadlo, tam musíme křičet, tam jsou drahý lístky, víte. Tak jsem chtěl proklouznout a v tom ta jedna baba mě uviděla, pa heleho, sovák. Ale žádná radost v tom nebyla, jako že by byla můj fanda, jako když vidí netopíra, nebo hada. To je ale dědek, řekla ona, a přitom sama vypadala, jako když byla dva dní pohřbená. A jsem si řekl, pozor. Pozor, tohle to je stařecká nekritičnost, to se stává mužským i ženským, na to musíš dát pozor, abych nezapomněl, ovšem ta druhá bába, to byl inteligent. No jo, ta to zachránila, ta to společensky zvedla. Povídá, no jo, dědek, ale krásnej.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dívčí slovenština, co může být krásnějšího? Ta řeč je poznamenaná tím, že mají blíž ke slunci. Tam někde u nich se snoubí to sluníčko s tou zemí a z toho jsou ty delíria v těch kuličkách takové. Tam mají ty nejstarší smysl pro humor. Já jsem tam byl, my jsme se tam potulovali s Božidarou Truzanovou mezi sklepy. Byli jsme hosty tam a pořád ještě byli na nás čekatelé různí. Já už jsem nemohl. A tam stál stařeček, který už jsem viděl v 6 večer u toho sklepa. A bylo 11 a ještě tam stál, ale takový pozměněný. Tady modro, tady červeno, tady bez boltca. Já pám stařečku, co se vám stalo? A dva cizinci, ty mi dali, já pám, kde jsou, jaký? On pá, nějaký Miller a Turgau. My jsme ten předěl zase mezi tím Slovenskem, mimo Moraváci a těma Čechama, ale skutečně, vy máte něco takového prostě ve váš prospěch v té řeči. Podívejte se, jak zní pro manželku hrozně, jak to, kde jsi byl tak dlouho, odkud jdeš, ale byl jsem na pražském výběru u šupu, no to je divný, to je jako, že jste se někde zahazovali. Oni řeknou, byl jsem modranské pod Věchom. Ta manželka, kde to je? Musíš tam někdy vzít, že jo, tohleto přesto. A my končíme na záchytce a oni v izbičke preopilcou.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: To je sice hezké přísloví, ale v sexu neplatí, že s poctivostí nejdál dojdeš.
2: Já si totiž, já taky nejsem úplně nevinátko, já si vedu o svých zážitcích takový malinký deníček.
1: No, to nás zajímá.
2: Byste chtěl vědět, jak se, daleko jsem došel, tak
1: ano,
2: mám tady pár svých zápisků, abyste viděli, jak na tom jsem.
1: Tak jsem s tím.
2: Nejsou tady děti. Je to takový lechtivý.
1: Ale no. Dobrý, jedeme. Víte,
2: hele, poslouchejte, to je zajímavý.
1: Prosím. Bez emocí.
2: Bez emocí. Hele, potkal jsem jí 12. srpna v pátek.
1: No.
2: V Praze na Václavském náměstí.
1: Hezky to začíná.
2: Šla po chodníku a já jsem za ní šel asi tak 10 kroků, aby si mě moc nevšimla.
1: No.
2: A tak jsme došli pomalu až k muzeu. Pak jsem za ní šel dolů Žitnou ulicí a ve smečkách zatočila opět na náměstí.
1: No, je to zajímavé, co nám tady čteš, ale malinko, jako
2: já to
1: jo?
2: Já popojedu, teď to přijde. Zabočila do Jindřišské ulice a podívala se na mě. A pak šla dál až na Senovážné náměstí.
1: Prosím tě, ricni to, jeď dál, jeď dál, jeď dál, dál, dál, dál, ať se někam dostaneme.
2: Ano, tak tady. Tady už je akce, ano.
1: No?
2: Teď to začíná být napínavý. To už jsme na Kulaťáku v Dejvicích. A ještě pořád jdeme. Tady to začíná. Zastavila se u stánku s ovocem a koupila si kilo jablek. Já jsem si také koupil kilo hrušek, 2 kila švestek, kilo vína a 5 banánů jsem si koupil. Já rád banány.
1: Prosím tě, to je reklama na ovoce a zeleninu. Nás zajímá erotická stránka věci. No.
2: A tady to je začíná.
1: No.
2: Málem jsem jí oslovil, ale zalekl jsem se a začal jsem jíst hrušku.
1: Skoč tam ještě 20 stránek. 20 odpočítej 20.
2: 20 stránek, tak tohle už nemůžu. No. Jím už 6. hrušku. A míříme směrem na Bílou horu. Hele, začínám jíst švestky.
1: Nemohl bys to nějak urychlit?
2: Urychlit, tak tady... Jo, tady jsem to zrychlil, pak jsem si dal jedno pivo na to a to byl... Tady to vzalo takovej... Tady to vzalo takovej přirozenej kalup.
1: No.
2: A to ještě není konec.
1: Ne, jako, není konec, to nás nezajímá.
2: To začalo být...
1: To je jedno.
2: By to bylo už...
1: Já myslím, že pro nás to stačí. Já bych spíš si udělal takový malý testík, aby jsme zjistili, co seš vlastně zač. Rozumíš, aby jsme to
2: poznali. V oblasti sexuální.
1: Takže já bych potřeba vědět, co tě nejvíc zrušuje.
2: To mám říct tady.
1: Přece kvůli tomu nepojedem do Berouna.
2: Trošku stydím.
1: Ale prosím tě, to je jedno. Co tě nejvíc zrušuje? No?
2: Já můžu to říct v té budce.
1: To je jedno, běž třeba do budky. No.
2: Už můžu, pane Šmucler?
1: Já nejsem Šmucler.
2: Ale z budky vypadáte jako Šmucler.
1: Z takovýhle budky každej vypadá jako Šmucler.
2: Já to teda řeknu.
1: No. No.
2: Ze všeho nejvíc mě zrušuje svíčková s brusinkama.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádi

zase střílejí do lidí. Naštěstí v cizích krajích u nás všechno je v pořádku. Chlapi v hospodě, děti si hrají a tam rodina u stolu dostane úřední zprávu. Váš syn byl zastřelen. Zaplaťte za popravu. Ale táto, zase jsem tě 10 roků neviděl. Já nechci motorku, co si mi slíbil.

že jsem ještě naživu, že taky nejsem zastřelený. Zase střílejí do vzduchu a do špatných lidí, tak všechno je v pořádku, když Pán Bůh to řídí. Všichni se sejdou.

jak mám uvěřit, že tam nahoře bude všechno, jak to tady dole chceme. Jak mám uvěřit, že budem všichni úplně jinačí, že se cestou do nebe samým štěstím pomátneme. Zase žena mi vyčítá, že jsem málo doma. Už dávno není to v pořádku, láska se nedá dělit dvěma. A naše rodina u stolu čeká úřední zprávu, ale střílet se nebude ani šampaňským na oslavu. Ale paní, jak mám žít bez otce a bez syna a bez ducha se motat po hospodách čekat.

0: hladu. To asi s pití špatně mi tráví. Už taky nejsem v pořádku. A možná už se neuzdravím. Ale nejsem z toho nervózní. Jedna jistota mi zbyla. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá, aby neskončila. Není písnička tak dlouhá.
1: Já myslím, že se budeme ptát na věci velmi prosté, všední, každodenní.
2: Tady, prosím.
1: Prosím.
2: No. Vědecky je prokázáno, že teplota země koule se zvyšuje. Jak si to vysvětlujete?
1: No, to je velmi zajímavá otázka. Dokonce bych řekl, velmi složitá otázka. Já, když dovolíte, já bych se napřed napil, protože na takovýhle dotaz člověk potřebuje trošku kuráž. Vy říkáte, že je vědecky dokázáno, že země koule zvyšuje svou teplotu. To je zajímavý. Ovšem, já bych byl opatrný s tím, je vědecky dokázáno, protože říkáte země koule, ale jak je to dlouho, co se vědecky vůbec dokazovalo, že země koulí je a že to není země placka. A ti, co to dokazovali, byli téměř upáleni. Ono to s vědeckým dokazováním je velmi ošemetné. No, dneska už víme, že země koule je koule. Dneska máme proto jasné důkazy. To si může každý ověřit. Když vyjdete jedním směrem a přijdete do stejného města v opačným směrem, tak je to důkaz. Druhý důkaz jsou ty snímky, třeba z Apolla, nemyslím divadlo, myslím tu kabinu, z Apolla. A nejmarkantnější důkaz vůbec, že země koule je kulatá, je globus. To si může každý ověřit, že to je jasný úplně. No, já si myslím, že ten, co dneska tvrdí, víte, že teplota země koule se zvyšuje, že by to ještě rád odvolal, jen kdyby mu ukázali páni nástroje, jako Galileo, ježišmarja. Já bych se nerad stavěl za nějaký názor, který ještě není prosazený. Víte, do toho mě netahejte. Až se to ověří a většina bude pro, prosím, já se rád přidám, teplota se zvyšuje, já to první podepíšu. Kromě toho, ono se řekne, teplota se zvyšuje, ale ta čísla jsou zanedbatelná, vážení diváci. To vážně, to jsou mini čísla. Já jsem nedávno slyšel, mluvil v televizi doktor Ludvík Souček. Výborně, mě se ohromně líbil. To byl báječný televizní projev. A mluvil tam o tom, že jeden z měsíců marzových, nebo martových, obojí je správně, že zvyšuje svou rychlost. A říkal, že za jedno století, o necelou vteřinu, no tak tyhle starosti bych chtěl mít ještě za století, co se o to vůbec staráme, tohleto. Já vůbec myslím, že zajímat se o tyhle ty abstraktní takový obrovský věci, budoucná, nekonečná, toho, to je jako kdybychom se měli bavit o československé dálnici.
3: Ale o to nejde, pane Holničku, já bych vás rád přerušoval, ale...
1: To je oponent, to jsme tu potřebovali, to jsme čekali, to muselo dojít.
3: Ta otázka zněla totiž jinak.
1: No, počkejte, já myslím, že je dobré mít oponenta. Já myslím, že v těchto hovorech bychom měli mít takového člověka, který by oponoval jaksi ze zásady a mluvil by za ostatní diváky. Tak oponujte, příteli, oponujte.
3: Chtěl jsem říct, že ta otázka zněla jinak. Otázka zněla, jak si to vysvětluje.
1: No, proč já bych to vysvětloval? Ať to vysvětlí ten, co to prohlašuje. To se to prohlásí snadno něco. Víte, kolik já bych prohlásil věcí, kdybych je nemusel vysvětlovat?
3: Když dovolíte, já bych vás rád upozornil na drobnou nuanci. Otázka zněla, ne jak to vysvětlujete, nebož jak si to vysvětlujete. Víte, jak v tom by tedy...
1: Jako sobě.
3: Ano. Třeba uvedu příklad. No, například to nejlépe. Třeba nějaký politik vykládá, že nás může zachránit pouze nová ekonomická soustava zřízení. No, to tak to vysvětluje.
1: Nám.
3: Ale vysvětluje si to tak, že to může udělat jenom zázrak. Boží zázrak.
1: Ano, v tom... Správně říkáte, že v tom jemná niance
3: ano,
1: je.
3: Kostřech jste to.
1: Ano.
3: Jsem rád. No a o to šlo. No. Otázka zní, jak si to vysvětlujete?
1: Jako sám sobě, jako národ sobě, tedy si.
3: Ano.
1: No tak já si to buď vysvětlím snadno, nebo...
4: Hravý podzim na rádiu Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Můj životopis. Pocházím z velmi chudé rodiny. Maminka pracuje v Tuzexu jako kosmetička podlah. A tatínek je řezník. Je velice ochotný. Vždycky, když je potřeba někoho zabít, vezme sekeru a jde. Nejstarší bratr Václav je zaměstnán u benzinové pumpy, kde, jak tvrdí, ho to nebaví, ale když se ho zeptám, proč to dělá, tak se jen směje. Další moji dva bratři jsou dvojčata, Petr a Jidáš. Původně se Jidáš měl jmenovat Pavel, ale tatínek se na řeznickém bále opil a pak se vsadil. Petr prodává v zelenině a Jidáš taxikaří na pravidelné lince letiště Interkontinentál. Proto se naučil částečně německy a dělit 1:16. Promiňte, 1:18. Snad protože tatínek nepravidelně platí příspěvky, nedostali jsme ještě nikdy poukaz na rodinnou rekreaci ROH, přestože tatínek žádal ze zdravotních důvodů Tatry, protože celý rok dýchá prachy. Jezdíme pravidelně na prázdniny k babičce Žofí do jižních Čech. Babička bydlí na samotě u lesa, kde má malý záhumenek a malou chaloupku. Dříve to bývalo letní sídlo Lobkoviců. Tatínek, bratři a sestra do toho vrazili pár korun, aby se v tom dalo bydlet i nyní, když stoupl životní standard. Hned za golfovým hřištěm, vedle tenisových kurtů, přímo u sauny má naše rodina bazén s mořskými vlnami. Za hezkého počasí je vidět maják na druhém břehu. Každé ráno se Jidáš prohání na vodních lyžích. Člun řídí pan Marek, jinak náš zahradník, trenér, masér a kuchař, kterému je každá koruna dobrá, protože má malý důchod, jelikož se mu nezapočítávají léta, kdy sloužil u Lobkoviců. V době honu, kdy k nám do lesa sjezdí zastřílet valutoví přátelé, sestry Věry, převléká se pan Marek za bílého jelena. Bílou kůži máme a parohy má pan Marek vlastní. Několikrát se převlékl také za zajíce, ale to již odmítá, neboť v loni v době odchytu byl lapen do sítě, bolestivě označkován a poslán do Francie, kde byl vypuštěn v boloňském lesíku. Naštěstí nestratil ducha přítomnost, vyhnal francouzského zajíce z nory, přespal v ní, druhý den prodal svoji kůži na bleším trhu, koupil si džíny a vrátil se zpět do milované vlasti. Díky pochopení úřadu z toho neměl ani zvláštní popotahování. Jen myslivecký svaz v tom neustále šťourá a pan Marek musí každý týden nosit hajnému potvrzení od zvěrolékaře, že je člověk. Petr, co dělá v zelenině, nutí babičku, aby pěstovala rané brambory. Onehdy, když šestá pětituna opouštěla babičinu zahrádku, Petr radostně zvolal: Brambora k bramboře, úno je na dvoře.

0: away.
1: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
2: Znáte tu anekdotu, jak se potkají dvě myši, že? A jedna druhé říká, jsi nějaká divná, nejsi zamilovaná. Jsem. A máš jeho fotografii? No mám, ty ukáže tu fotku. Se špitom, ať je to netopír. A ten kurva říkal, že je pilot. Maminka přijde s tím strašně hubeným miminem k lékaři, že? A ten doktor říká, ježišmarja, paní, to dítě je strašně hubený, co jí to dítě? Říká, no mateřské mléko. A mu připadá jako, že na to, že třeba paní kojí, jaký je to takový menší, tak ji prohlídne, že jo, a prostě vyšetří jednak jako hmatem, pak ji pošle na ten mamograf a pak skrne ty výsledky, říká, paní, vás nechci strašit, ale vždyť vy nemáte mléko. A proč bych měl mít mlíko, já jsem jeho teta, že jo, takhle. Tak malý chlapec přijde ke své starší sestře, která je v jiném stavu asi v 9. měsíci a on se jí ptá, co to máš v tom břiše? A říká, no přece miminko. A máš ho ráda? No mám, samozřejmě. Tak proč si ho zežrala? Tak vážení přátelé, mladý muž je v drogerii, když přijde na řadu, tak zakřičí na celý krám 3 kondomy. A ta prodavačka mu říká, poslám s mladým muže, nemůžete to říct trochu potichu, za vámi stojí dáma. On se takhle otočí, říká, ahoj Božka, tak mi dejte ještě jeden. Znáte to, jak se spolu baví ta dvě ňadra, že? A ta žena si rozepíná podprsenko a to jedno ňadro říká tomu druhému, tak já padám, že? Tak to... Naši kosmonauti jsou na Venuši, že jo, už se tam s nima znají, už o nich vědí, že se rozmnožují chemicky, že? A nějaký ten náš pozemský kosmonaut přijde tam do nějakého baráku a vidí tam nějakou Venušanku, jak přelévá jednu zkumavku do druhé a ptá si, co to děláš? A on říká, no dělám dítě. On říká, no to u nás se to dělá příjemnějc. A on říká, jak? No já ti to ukážu, jak ti to ukáže, že jo? Ona se ho potom ptá, kde je to dítě? A on říká, no až za 9 měsíců, jo? A on říká, no a proč jsi přestal? Tak víte, proč se v domovech důchodců povinně před spaním všem dává Viagra? Aby se jim v noci dětci neskutálili z postele. Znáte to, jak ten chlap potká druhýho a říká, čeče, jsem v hrozném průšvihu, nemám peníze, stavím, jsem v dluzích, nekoupil bys moji manželku, kolik bys mi za ní dal? On říká, nic. A on říká, dobrý, beru. Taková už trochu starší manželka, že si v koupelně obléká to sexy prádlo, že její starší manžel jí to koupil, že myslím si, že mu to trochu pomůže, že chce, aby s tím přišla do ložnice, že no, manželka zjistí, že to nevoblíkne, že je to malý, že tak nech se, aby mu to bylo líto, tak si říká, on starý stejně houby vidí a mu řeknu, že to mám a tak si to vůbec nevemu a tak vejde do té ložnice, jaký pán Bůh stvořil, že manžel se takhle na ní podívá, říká, no na to, že to bylo tak drahý, taky to mohli trochu vyžehlit. Manžel to doma cvičí pořád karate, že jo, a manžel se jí ptá, prosím tě, co pořád blbneš, a on říká, chci mít karate, kdybych nahoru šla někdy tady přes park a byla tma, tak by mě někdo neznásilnil. On říká, neboj se, taková tma nikdy nebude. Narvaný tramvaj se potkají dvě ženské, že takhle přes ty hlavy na sebe křičej, ahoj, jak se máš? A on říká, dobře, a co ty? No, budu mít dítě. A on říká, s kým? Já nevím, asi nemůžu otočit, že? Tak tramvaják byl u psychiatra, stěžoval si mu, že má trochu podsuchané nervy, že trpí samomluvou, že si pořád povídá pro sebe, že se mu pasažeři už tak trochu smějou, že? A ten doktor mu říká, jestli mu to nedělá nějaké potíže při řízení. On říká, no, nedělá, kdo má ty blbý keci od rána večera poslouchat, že? Bezdomovec přiběhne zděšený doktorovi, říká, pane doktore, já měl jednu muňku a ona chcípla. A říká, no, se vadí vám to nějak? No, nevadí, ale víte, co jich přijde na pohřeb? Seděl ten jednonohej s tím hrbatým v hospodě a přijde k ním nějaký jejich kamarád, říká, jděte kluci kolem hřbitova o půlnoci, zjevuje se tam bílá paní a ta pomáhá lidem, pomáhá jim odvat různých, že no, ten jednonohej se tam bojí, tak tam jde ten hrbatý a skutečně se mu tam objeví o půlnoci bílá paní, že a ptá se ho, máš hrb? Říká, mám. No, takhle chrámst, už nemá žerb, on si šáhne, skutečně nic, tak já se běží druhý den do hospody, říká to tomu jednonohýmu, tak on se taky osmělý jde tam, zase se mu zjeví no, ta bílá paní a ptá se toho jednonohýho, máš hrb? Říká, no nemám, tu máš. Že? Tak, takže nějaký sepřený maniak do nějaké vily, že a tam jenom manžel s dětma, on na něj nemří pistoli a říká mu, kde máš manželku? Já neřeknu. Okamžitě mi řekni, kde máš manželku, nebo tě zastřelím dítě. Neřeknu. Tak Bůh, první fakan mrtvej, že tak už mi řekneš, kde máš manželku? Neřeknu. Neřekneš, že zastřelím ti druhý dítě. Neřeknu. Bůh, druhý dítě mrtvý, že? Tak už mi řekneš, že máš manželku. Neřeknu. Zastřelím ti to třetí dítě. Neřeknu. Tak Bůh, třetí dítě mrtvý, že? No tak manželka pracuje naproti v bordelu jako prostitutka. On mu říká, prosím tě, proč mi to neřekne? No já jsem nechtěl před těma dětma.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Vaše nejmilejší vzpomínka na Václava Havla. Honili nás asi už 3 dny. Po té schůzce na stezce Československo-polského přátelství, kde nás udělali zátah a my jsme jeli s lanovkou z Václava. Jsi říkal, Václave, oni všichni šli turisti, aby je nepochytali policajti, teda STBáci, tak šli turisti a já jsem říkal, Vašku, vezmeme si kulichy a pojedeme lanovkou, protože tam projdeme, že jo. A jdeme k té lanovce a najednou tam byly takhle jako strany nějaký ostratý dráty a tam bylo zákaz vstupu do Národního parku, ale ta silnice už byla od nás 3 metry. Říkám, ale tadyhle jdeme prostě, protože takhle to nebudeme klikat i obchat. A on se vám říká, ale to je zakázané, protože to je Národní park a kdyby nás tady chytli, říkám, tak co nás zaužu z té přemluvil. A udělali jsme těch 5 kroků, takhle, či jsme si zkrátili tu cestu a tam na konci asi 100 metrů od nás byla ta zatáčka a v té zatáčce byl nějaký stánek s buštama a tam všecky chytli. A my jsme prošli na tu lanovku a tam byl nějaký školní zájezd, jo. A říkal, Hošku, musíme se trošku skrčit mezi ty děti. Nebylo tolik vidět. Přišla ta lanovka, sedli jsme si, jeli jsme to a já se vlastně tam Václav říká, nebejt ty protistátní žinnosti, tak se ani nepochovětráme. Takže to je taková velmi milá historka. A zápětí následovala podobná, kterou musím říct, protože vždycky mě lidi říkají, proč já se nesnažím být taky nějak v politice, nebo já říkám, bych nemohl, protože já nemám nejkvalitnější minulost. A já si pamatuju, že jsem byl u Václava v Nahrádečku, jo, ve Vlčici, a on říká, představ si, že naproti ten chlap, ten Doubek, jim pučil tu horní místnost a oni tam mají směrový mikrofon na moje tabulky a odposlouchávají, i když tabulky drnčejí, tím směrákem. A říkám, no tak musí někde bejt, musí to mít někde na uších, protože musí to nějak ovládat, když tam ten Doubek není. Tak jsme šli, vylezli jsme ven a skutečně jsme objevili za okapem svod. Svod koaxiálu, dost silnýho, 9pramenýho. A hned se ho říká, Harigo, takový, to stojí 12 korun metr. Nicméně, začali jsme ten koaxiál tát takhle ze země a šli jsme furt. A já říkám, a kam až půjdem? Říkám, no tamhle, pod tím lesem, tak 2 kilometry jsou maringotky, on mě říká maringotky, a tam jsem se dověděl, že tam mají rekreační středisko STBáci. Říkám, tak je to vlastně sedě, kde mý maringotce. Vy jsme šli a já furt jsem říkal, co jsem říkal už. 30 metrů, 40, jdeme ještě dál. A skutečně asi po takových 50, možná 150 metrech, říká Vašek, tak tady to oříznem. A jsem říkal, hele, počkej ještě kousíček. Vytáhl jsem ze země ještě asi 20 metrů, zbalil jsem to, uřízli jsme to k němu a já říkám, hele, to je výborný, to já prodám v Praze, to je... A jednou nastalo něco opravdu státnického. Vyloučeno, s tím se nebude kšeftovat a jel se mnou na smetiště a musel jsem to tam vyhodit. A proto já nemůžu být v nomenklatuře, protože já jsem se přísad vrátil, když jsem a zase naločil a vodem jsem to
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Dobrý večer.
2: Dobrý večer.
1: Uj, to byl dneska den, Bětuško. Já jsem tak rád, že jsem doma. Co k večeři?
2: Nudle.
1: Jaký nudle? Máme pivo?
2: Pětivaječný. Nemáme.
1: Co nemáme?
2: Pivo.
1: A ty jsi ho nekoupila?
2: Ne.
1: A prosím tě, co je to s tebou?
2: Nic.
1: Říkáš nic, já vidím, že přeci něco.
2: Ale se ti jen zdá.
1: Ale nezdá, nezdá. Tváříš se jako to, jako škralou.
2: No a jak se mám tvářit? 20 let kolem tebe skáču a nic.
1: Co nic? Jaký nic, na co narážíš?
2: Naše svatba nic. No, to je pořád stejný. Teď se tváříš jak, ale prosím, to co bych vůbec mluvila?
1: Počkej, moment, vaš slova. Jak se tvářím?
2: Jo, já ti to řeknu a ty si mě pak nevemeš, viď?
1: A co to prosím tě za pitomost? Ty přece dobře víš, že si tě vemu.
2: Jenže tohle už říkáš 20 let. Ve 18 jsem ti naletěla, ale od té doby, co jsem, no, co? Družka. Oje, sen každý ženský, viď? Družka.
1: Tak moment. Tedy jestli jsi mi naletěla, to nevím. Oh. Ale vím, že ti nebylo 18, ale 22.
2: No,
1: a měla jsi známost s panem Kalábem, který byl o 30 let starší než ty.
2: O 20. A co jsem taháš Kalába?
1: No proč jsi se s ním rozešla? To by mě zajímalo.
2: Vadilo mě, že ho lidi v tramvaji začínali pouštět sednout.
1: Aha. A nebo ti spíš vadilo, že mu došly prachy?
2: Čach, Kalábovi náhodou peníze nedošly, víš? Kalábovi ne, ale tobě pořád ještě nepřišly. A tohle nemá cenu, prosím tebe. Oskare, tak kdy si mě vezmeš?
1: Vezmu, samozřejmě, že vezmu. Přísám, že vezmu, ale no. Co pak mám čas?
2: Tak za 20 let ti nezbyla skulinka času na jedno umrněný ano, jo?
1: No vidíš, Bětuško, ano, takovou já mám práci, takovou dřinu. Za 20 let ani skulinka času. To si řekla hezky, moc hezky.
2: Nebo je to taky možná tím, že tu skulinku najít nechceš.
1: Kdyby byla, to bych si tě hned vzal.
2: Tak bude, zítra v 9 ráno. Já už jsem všechno zařídila.
1: Ty jsi se zbláznila. Zítra mám poradu o tom novým druhu nátěrových barev na kovy.
2: No tak se ty nátěrový barvy budou muset obejít bez tebe, no.
1: Prosím tě, co to z tebe leze, co to mluvíš? Bude tam náš starý lidi z ministerstva, mám hlavní referát.
2: Hele, Oskare, zítra v 9 a nebo nikdy.
1: Ale ty šílíš, to si mi nemohla říct něco aspoň dopředu.
2: Dopředu už ti to říkám 20 let. Tak jo nebo ne?
1: Ano. Samozřejmě, že ano, ale ne zítra. Jsou na světě věci, s kterýma se prostě nedá hnout mě rozum.
2: Oskare, tak já ti něco řeknu. Je to vážný. Jedná se totiž o majetek, víš?
1: Jo, takhle. No. Takhle. Teď to z tebe leze. Ty máš strach, že vypadám špatně, že by mě mohlo náhodou něco klepnout a že pak nebude všecko tvoje.
2: Ale prosím tebe, mlč, když nevíš, o co jde. Je to náhodou přesně v obráceně, víš? Kaláb umřel a dopoledne mi volal jeho advokát a Kaláb mi odkázal celou svoji vilu i se zařízením.
1: Co to?
2: No, on byl vždycky gentleman, no.
1: Ale to není možné.
2: No, je.
1: Ano, vidíš.
2: No.
1: Já Kalábovi taky, já vždycky o něm jenom dobře,
2: Si
1: vzpomeň,
2: no. Právě.
1: To byl jedinej tvůj milenec, který já jsem měl rád.
2: No, tak teď jsem bohatá, že jo, ale nechci, aby bohatství v žádném případě, Oskare, ovlivnilo tvůj vztah ke mně. To bych nechtěla.
1: Ano, to bys nechtěla. Totiž já...
2: Já jsem ti to všechno chtěla říct až zítra, víš, po svatbě. Ale už mě to nebaví, víš, vyčkávání, kličky, smyčky. To, Oskare, udusí každou lásku.
1: Bětko, co blázníš, prosím tě, Bětko, co blázníš, co
2: mě
1: říkáš? Podívej se, jak mi ta zítřejší porada vleze na záda. Kašlu na ředitele, víš, jak vypadá na celý ministerstvo, ale prosím, tak se všichni postavte třeba na hlavu. Zítra v 9 jsem tvůj.
2: To jsem chtěla slyšet, Oskare.
1: Bětko, ti pořád budu jenom říkat, jsem tvůj.
2: On Kaláb neumřel.
1: Já jsem tvůj. Bětko, já jsem tvůj. Cože?
2: Neumřel. A nikdo mi nic neodkázal.
1: Ty mě jen tak zkoušíš.
2: No ne, už jsem tě vyzkoušela, jak je vidět, když se chce, i velkou poradu lze odložit a položit na oltář lásky.
1: Tak moment, ještě nejseš mojí ženou a už mě podvádíš. Co už je na tomhle světě pravda?
2: Tak to ti řeknu. Pravda je, že naše svatba bude zítra v 9.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.

0: Rádio Jihlava. Nechte se bavit.
1: Hezký večer, baba. Kovářím se, přátelé. Luděk Sobota tady říkal, jak se na něj lepí prachy. No, já jsem ale zase úplně opak. Já jsem o všechny svý prachy, který viděl můj tatínek, přišel. No a vy víte, jaká je to škoda, když jsem celý svůj život nechodil do práce. To se těžko potom zmůžete na nový peníze. No, nejdřív mě pěkně obrala moje první manželka. Ona teda to byla pěkná potvora. Jo. A vošklivá strašně by byla. No ale já jsem totiž po válce žádnou lepší nesel. A ona si na sebe pořád kupovala nějaký zlato. Tam měla třeba tak velký a těžký na náušnice ze zlatý, že si až popodlamovali kolena. No jo, ale jednoho krásného dne mi s těma podlomenýma kolenama a s tím zlatem utekla na západ. No oni mi teda ještě nějaký peníze zůstaly, ale za ty jsem chtěl zaplatit tomu lichvářovi, co si od něj pořád popůjčovala. No šel jsem teda na poštu poslat 200 000 složenkou. No přišel jsem na poštu, vzal jsem si na půjčce složenku, zaplatil jsem 200 tisíc. No když jsem se vrátil a podíval jsem se na útržek té složenky, tak jsem zjistil, že jsem zaplatil 200 tisíc na solidaritu s bojujícím lidem ve Vietnamu. Pitomci nechají tam takové válety ty složenky. No, já jsem si v tom zmatku a ani nevšim, že vyplňuji jenom odesilatele. No, je to teda pravda, že potom o mě psali v novinách. Ale to mi bylo nic platné. No, ale největší škodu jsem udělal v našem kulturáku, když jsem v divadelní vinárně ukazoval svým kamarádům, jak Hlinoma z tom filmu Limonádový rozkousal ty housle. Já jsem teda měl se sebou takový starý housle, který neměli žádnou cenu. No, zakousal jsem se do nich, no. Ale jak jsem byl to trošku opilý, tak jsem si nevšiml, že to nejsou moje housle. No. Kdyby byly to Stradivárky za 2 miliony, houslisty Hudečka, který byl nahoře na sále jako koncert. No, on si přišel o přestávce dolů do vinárny dát panáka a ty housle tam položil. A musel jsem kvůli tomu prodat barák, aby jsem zaplatil tu škodu. No a zbylo mě už jenom to moje autíčko. No a představte si, že jsem jednou uprostřed lesa lesa vypíchnul a neměl jsem hever. No, musel jsem pěšky asi 5 kilometrů do vesnice do pneuse se servisu. No a když jsem se vrátil k mému autíčku, tak stálo na špalkách a nemělo ani jedno kolo. Nějaká rozčáky mě je ukrad. No. A vy víte, co to je schánět nový kola na starý MBčko? To není žádná legrace. No, nakonec jsem je teda se sehnal a s kamarádem jsme je jeli namontovat. No a když jsme tam přijeli, tak moje autíčko nemělo ani motor, ani převodovku, ani sedačky. No, nezlobte se, já vždycky, když se na to vzpomenu, tak z toho začnu No nakonec jsem tam to auto musel nenechat, protože už nebylo ničem. No a zůstal jsem úplně bez peněz malý garsonce. No a protože jsem nic neplatil, tak mě ostřili elektriku a zavřeli mi plyn. No a protože jsem neplatil ani činži, tak mě vysadili dveře. Nakonec mi zavřeli vodu a zabetonu mi odpad, aby to neodtejkalo. No a potom mě ještě zazdili v okna, aby se ten smrad nedal vidět. No to mi zase až tak nevadilo. No tak jsem musel poprvé ve svým životě jít do práce. Našel jsem si mi místo v rádního v jedný toto továrně. Přišel jsem poprvé do práce, sedl jsem si do vrátnice a asi po 10 minutách jsem najednou omdlel. Přijela sanitka, vezli mě do nemocnice a víte, na co mě přišli? No, doktoři mi řekli, že to bude nejspíš přepracování. Takže ono a ani s tou prací by se to nemělo moc přehánět. A o tom to je.
0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava. Rádio.

0: Nejpohodovější hudba a zábava ve městě. Rádio Jihlava.
1: Je, dobrý den, pane Šmajda.
2: Ale dobrý den, pane Leibl.
1: Ani nevíte, jakou mám radost, že vás vidím.
2: Tak? No tak nevím, jestli se neradujete zbytečně, pane Leibl.
1: Jak to?
2: No já totiž u sebe nemám ani korunu.
1: Já si přece nechci od vás nic vypůjčit, pane Šmajda. Dovolíte, můžu si na chvilinku?
2: No samozřejmě, si začněte, no.
1: Já jsem rád, že vás vidím už proto, protože jsem zrovna na cestě k vám, víte.
2: Ke mně?
1: No ano.
2: A vy myslíte jako ke mně domů, jo?
1: No ano, k vám domů.
2: Aha. No totiž, abych vám řekl, já zrovna nejsem doma, víte.
1: No to já vidím, že nejste doma, ale já k vám jdu proto, protože vy jste mě přece dneska pozval k vám na tu večeři.
2: Já vás na večeři?
1: No ano, vy už to nevíte.
2: No tak možný to je, no. To víte, já plácnu leci nějakou blbost, ne?
1: No a taky hlavně proto, že se vás chci něco zeptat, víte.
2: No já se zeptejte, no.
1: Vy znáte toho mladýho